0: Rádio B. Roková spovědnice.
1: Holky, součástí Lomfestu je jedna úžasná atrakce, na kterou jsem čuměl jak z jara, protože bych si, ano, i se zvonečkem, tady to Šárka tady předvedla názorně. Já jsem na to koukal jak z jara, protože bych to v tom prostředí, mně to tam přišlo jako taková divočina, bych to nečekal, že tam prosviští vláček plnej lidí, dětí, rodin a tak dále, který v podstatě doprovází a je víceméně asi už tradiční součástí Lomfestu. Tak co je to za atrakci, Máří?
2: Tak je to parní lokomotiva Brunhilda, která tam jezdí od roku 2022.
1: Ale je starší.
2: Je to předválečná výroba nebo meziválečná.
3: Tak hlavně to je stálá součást skanzenu, protože vždycky ta doprava toho materiálu v tom lomu původně byla závislá na vozejčkách, kterým se říká hunty, a který vozejí ten materiál. A protože tam do toho patří koleje a všechno, tak naši kluci mají takovou dobrou zábavu a pokládají koleje. Jednou ty koleje povedou až do Bubovic a bude od parkoviště vozit návštěvníky do skanzenu Brunhilda. Zatím to ještě takhle nevypadá, zatím to takhle není, kousek musí dojít pěšky, ale je položených těch kolejí zhruba 5 kilometrů, možná teďka už víc, a je to nádherný, je to zhruba 15-20 minutová jízda tou parní mašinkou, která se děje pro návštěvníky toho festivalu, pokud na dobrovolném vstupném někdo upustí 300 a více, tak dostane náramek a má tyhle jízdy zdarma. Pokud je škudlil a nechce nám přispět na festiáček, tak za 50 korun, myslím si, může koupit jízdenku. A v naší tramvaji prodejní, kde se zároveň prodávají i buřty, a touhletou Brunhildou se projet. A Brunhilda je vždycky vypravovaná, když zvučí další kapela, tak aby tam lidi neseděli, nekoukali na muzikanty, jak tam...
1: Projeli se tam po okolí.
3: Tak se tam projedou po okolí. A nejkrásnější je to v noci, když z parní mašinky už lítají jiskérky a jde pár.
1: Zapalují les.
3: Je to velmi romantické.
2: No, nesmějí být výstrahy požárů.
1: Teď to říkám.
3: Tak doufám, že zaprší jako před festiákem.
1: Když z Brunhildy v noci létají jiskry, zapalují les a vznikne nádherná romantická nálada a prostředí. Nedělám si prdel. Teď, když přátelé z vás vypadne při dobrovolným vstupní, jak říkala Šárka, 300, tak pak jedete v Brunhildě zadarmo. Když z vás vypadne 300 000, tak si můžete koupit i Brunhildu. I když mám pocit, že ona bude asi dražší. No, ale to počkej, ale to je parní mašina. Je to, jak jsem teda, nejsem žádný zkušený železničář, jo. V skutku tomu vůbec nerozumím. Prostě koleje, mašina, že jo, vagonky, jezdil jsem takhle s babičkou z Prahy do Plzně. No, to je celý, co si tak pamatuju z železnice. Ale co jsem si všiml, zase ještě docela dobře vidím, tak ta trať je, to je úzkorozchodná trať, ne? Přece to sloužilo jako dopravník takovej pro ty šutry, který se těžili v těch Solvajových lomech nebo v tom Solvajově lomu, a vozilo se to v takových, jak si mi říká, huňky?
3: Huntíky, hunty. Jo,
2: konkrétně hunty. Tady v Kyplorách.
3: Tak Kyplory nebo hunty.
1: To jsou takový ty rezavý vany takový, jo, sklopný, je to tak?
2: Jo, jo.
1: No, prosím vás, já chci říct, že ty Solvajovy lomy jsou i skanzen, ale vlastně muzeum, protože tam je spoustu takových rezavých, no, jak to zní, důlních strojů, ano. Takže kdo je technicky zaměřen, jo, kdo to, ale pozor, teď si nedělám srandu, tak tam opravdu najde neskutečný stroj, který já jsem v životě neviděl, jo. Co to tam je. A teď je to tam rozmístěný, co jsem si všiml, i po těch pasekách, tam jsou ty lesíky a v těch pasekách jsem viděl, že to tam je už i aranžováno do takového muzejního jak to říct, aranžmá a
3: expozice.
1: Můžete to najít, expozice, ano, děkuji, tak tam to najdete a v tom centru, kde je i pódium, že jo, kde to tam žije na tom festivalu, tak tam jsou nádherný baráky, jsou tam.
3: Tak to jsou a ty důlní baráky, Drtič například, budova Drtiče, překrásná, pod kterou...
1: A ty jsi mi říkala, že v tom, že se v tom bydlí, že to máte jako chaty, jako takový letní, nebo ne, nebo co, nebo...
3: Tak tam bydlejí členové, který tam jezdí spravovat ten skanzen, tak musí prostě někde spinkat.
1: Ano, tam bydlí členové, který jinak nemají kde bydlet.
3: Je to... Oni většinou mají kde bydlet, ale radši bydlej tam.
1: A přesně. Než v paneláku, bydlel bych tam, protože, přátelé, to je něco úžasného. To jsou stavení, které jsou fakt taky staré nějak z předminulého století.
2: Jsou to ty původní budovy, které tam byly, aby spolek Barbora je opravil a většinou to, jak jsou jako skladovací prostory, část je muzeum s expozicí těžby a dopravy vápence a část je taková jako klubovna.
1: Jo. A je to fakt úžasný. Krom toho, že to... A to si necháme zase na potom. Ještě jsou tam jiný zajímavosti, který bych si sám přál přes noc poznat. Come together. Pozor, to se chněte. Teď já jsem myslel jenom na velice tyhle... jak to říct? No, nesprostý...
3: No, my jsme si ale nic nemysleli.
1: No, ale tak divně jste se tvářili. Come together, pustím radši. Proč, prosím tě, váří, pustíme Come together?
2: Je to proto, protože většinou to bývá rock. Na Lomfest jezdí kladenská kapela, hrajou Beatlesácký věci.
1: Budou letos taky.
2: Budou letos, jmenují se Come Beatle together a proto je vybraná tohleta písnička.
1: Takže pozor, tady uslyšíme v originále, jo? Come together.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Mluvili jsme o velice zajímavých objektech v Solvajových dolech, kde se 1. srpna v sobotu koná 9. ročník Lomfestu. Já musím takhle pomalu, protože já bych se, kdybych mluvil rychle, tak se zadrhnu.
2: No a stejně si to, se přeřek, řekl jsem, si doly zase. Zase
1: jo,
2: jsme v Morii.
1: Zase jsem, no ano, to, Lomy, prosím vás, jo, jsou to. No, to je jedno. Jsou tam sice nějaký jeskyně, kam občas zaleze Šárka Smíšková, protože se vrtá furt v nějakých skalách, ale jinak jsou to Lomy, tak. A kromě těch objektů starých obrovských strojů, to bude bavit vaše děti, konkrétně tedy kluky, si dokážu představit, protože kluci jsou na tyhle stroje, opravdu ty na ně koukají s vyvalenýma očima, mám 3 děti, ale jenom jednoho kluka, to ne. A teď tak jsem poznal, že tyhle ty děti na to čumě jak zera, když jsem tam loni byl, tak jsem byl svědkem toho, jak ty děcka na to lezou různě a tak dále.
2: No, lezou tam i holčičky.
1: No, i lezou tam i holčičky statečnější, ano. Který nemají zrovna na sobě bílý nebo růžový šatičky. No, ale v každém případě jsou to stroje, kde jsem ani já nepoznal nebo nechápal, k čemu tedy sloužili. Ale jelikož byly strašně obrovský, nebo jsou strašně obrovský, tak chápu, že to byly stroje pro boj s vápencovou skálou asi.
2: Ano, jo? A nesmí se na ně líst.
1: Nesmí se na ně líst, to tak jsem naváděl, no tak nesmí se na ně líst, jsou to exponáty, prosím vás, jo. Ale na tom místě, kde se koná Lomfest, tam je samozřejmě bar, výborný kafe tam měli, to tam musím říct. Občerstvení, to jsme všecko řekli, a jsou tam starý tramvaje, je to tak?
2: Jsou tam 2 staré tramvaje, jedna je používaná jako kasa vlastně ve skanzenu Solvajovy Lomy, kde se právě dají zakoupit vstupenky na prohlídku muzea nebo na výklad v muzeu do štoly, protože je tam zpřístupněný kus štoly s výkladem a dá se tam koupit i jízdenka na vláček. Pak se tam dá koupit občerstvení v tramvaji a buřtíky syrový, který si návštěvníci opečou na ohýnku.
1: K
2: dispozici oheň, ano.
1: K dispozici je oheň zdarma.
2: Ano. A pak je tam ještě jedna tramvaj, ale ta je spíš jako expozice takových poustrů, na kterých je historie skanzenů v oknech a do kterých se úplně nechodí. A to je ta stařička tramvaj s těma dřevěnýma podlahama.
3: Vevnitř je sklad materiálu na Lomfest.
2: Ano, přesně. A občas tam někdo spí.
1: Tam občas se odebere někdo, kdo už je značně podroušen a pro pospaní. Když se někdo zdrží na Lomfestu, protože ten program je docela dlouhý, končí to, tam není omezený večerní čas, ne?
2: Na Lomfestu se nespí.
3: Je tam omezený večerní čas, musí se končit do 10. Myslím, že možná jsme měli dohodnutý i do 11. Protože jak se zvuk šíří krajinou, tak v obci Bubovice si na nás vždycky stěžovali, že tam děláme kravál, takže je tam omezený čas.
2: Asi 5 kilometrů s dušnou čarou.
3: Ale když se sleze z toho pódia, pak se hraje už jenom amplakt u toho ohně a to už nikoho vlastně moc nezajímá.
1: Ano, přátelé, když se sleze z pódia a hraje se pod pódiem, to už nikoho v podstatě nezajímá, protože člověk je mimo mikrofony, to chápu. A je to tam v podstatě až do rána, jak jsi řekla.
3: No, já jsem tady uvedla, že se tam vlastně nespí, že se tam jezdí nespat, ale lze se domluvit a návštěvník si tam může v určitém prostoru postavit stan, jo, když bude zájem.
1: A nedělat bordel, nenechat po sobě bordel.
3: A, ano, ano, uklidit po sobě ráno.
1: Tak, to už jako snad normální kultivovaný člověk asi pochopí. A zrovna na Lomfest nejezdí takový hovada jako třeba na jiný akce. Ale o tom se nebudu rozšiřovat. Co jsem tam viděl, tak to publikum bylo veselý, rozkošný a kultivovaný. To
2: já dokonce
1: říct.
2: Bych chtěla podotknout, že jsem loni nebo předloni vyprovázela dva nevědomí, který tam přesně říká, odkud jste se dozvěděli, on fostom říkali z plagátu, tak to mě taky docela zaujalo. Pak se zjistilo, že teda nějaký zbytky zraku tam jsou a musím říct, že tam zůstali až do pozdních večerních hodin. A pak jsme se teda, pak se teda vydávali někam k parkovišti a podobně, tak jsem je radši doprovodila teda až na místo určení, protože jsem o ně měla docela strach, takže i tyto služby poskytujeme, když by se tam někdo ztratil. Mě by
1: zajímalo v noci takhle tyhle ty dva jedinci, čím odjížděli potom?
2: Odjížděli autem, já jsem byla docela konsternovaná, říkala jsem, kdo z vás bude řídit a radši jsem se do toho moc jako nedostávala, ale každopádně, kdyby chtěli přijít letos znova, tak jsou srdečně zváni, protože ty ve mě zanechali teda nezapomenutelný dojem.
1: Zřejmě měli ve vozidle volant brejlový volant.
2: No, nebo vodící obsah.
1: Ne, já nechci si z toho dělat samozřejmě legraci, tak asi nějaký ten, to jsem se chtěl právě zeptat, že dva slepí občané zjistili z plakátu, kdy a kde se koná Lomfest. Tak jsem říkal, že jste tak bohatá produkce, že tiskneme
2: ho
1: plakáty
2: písmem.
1: Brejlovým písmem. No. Dobře, tak to asi ne. Tak to jsme si takhle doplnili to spaní, takže pokud byste měli zájem, tak se tam přespat dá, my budeme všichni doufat, nebo hlavně organizátoři Lomfestu, že nebude tak dost pršet jako loni, ale že bude nádherný počasí a teplo.
2: No, já myslím, že i loni to krásně vyschlo do večera.
1: Ano, to vyschlo to, já jsem to nevyschnul, ale to je jedno. V každém případě.
2: Zalejval něčím jiným.
1: No chcelo jak blázen, co si budeme povídat.
2: No ty jsi se zalejval něčím jiným, takže si nevyschnul.
1: Ne, já jsem, tím, čím jsem se já zalejval, z toho jsem neměl mokrý hadry. No,
2: to bylo to prostě.
1: Ale i v tom dešti to mělo opravdu, byla to prostě i v tom dešti jízda. A propo, co kdybychom si pustili písničku, kterou vybrala Máří, ta se zrovna jmenuje podobně, že jo? Nebo stejně, jízda.
2: A bude to a jízda.
3: Je to opět od kapely Tektonika, jednoho z hlavních organizátorů. A jízda, protože Lomfest je jízda, jak má být.
1: Jo, to je fakt. Ale to můžu potvrdit, za fakt, to jako zase. Ale kecám.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice na rádiu Beat.
1: Tak, jsme v rokový spovědnici zhruba v půlce. Ještě máme spoustu času, aby jsme si spoustu věcí ještě objevili a nebo taky připomněli. Připomínám mimo jiné, že mými, oni nechtějí, abych jim říkal hostky, no. Tak mými hosteskami, to taky nechtějí, abych jim říkal. Tak mými hosty jsou ty holky, který se jmenují Šárka Smíšková a Máří Mikšaníková. To je tak strašně složitý příjmení, že kdybych byl třeba podroušen, tak už ho nevyslovím teda, ale vidíte, že jsem ho vyslovil, to znamená, že nejsem. Co znamená? Co? Že nejsem podroušen, ano? Tak, Lomfest, propagujeme tuhle skvělou akci, která má úžasnou atmosféru. Koná se 1. srpna v Solvajových Lomech, ano, ne Dolech, ale Lomech, od 14 hodin, jak jsme si upřesnili, je to tak, kde vystoupí kapely Který děvčata. To je na vás.
2: Tak my si vezmeme tahák.
1: Jo, počkej, já vám musím pustit mikrofon. Tak.
2: Děkujeme, že jsi nám pustil mikrofony.
3: My tady máme tahák, samozřejmě.
2: My tady máme tahák plagát, který je i rozvěšený.
1: Já mám na všechno taháky, to z toho se nic nedělejte.
3: Takže 9. ročník Lomfestu bude otvírat kapela Forget, což je jako bluegrass.
2: A... Já můžu číst ty upoutávky, jo, ty to vždycky řekneš a já přečtu tak ten zbytek, takže Forget, řekni Forget.
3: No, tak Forget.
2: Bluegrass Music Band, svižnost ve všech možných polohách, jak anglicky, tak i česky.
3: Další jsou Nástroje.
2: Bar folkové interpretace, příštící po hlavách trilobitů z barandovského hudebního nebe.
3: Pak bude Hluboké nedorozumění.
2: Středočeská kapela vznikla na džemech za branami festivalů.

0: Potom bude Come Beatle Together.
1: Pečlivě vybraný Beatles Revival, samý pecky.
0: Následuje Blair Ted.
1: Nejlepší hostímská kapela na světě se svým multižánrovým repertoárem.
0: A uzavírat bude Slávek Janoušek,
1: který pro nás má vzkaz o nepřetržitém filmu Života pro malé i velké.
0: No až to všechno skončí, tak se sejdeme s kytarama a s různýma ostatníma nástrojema, kdo na co hraje, u vohně v altánu vedle pódia.
1: A odehraje se zpívání toho, co ještě nezaznělo v podání přítomných interpretů.
2: To znamená i těch, kteří vystupovali na pódiu předtím.
1: No kdo tam vydrží a zůstane tam s náma, tak si hraje až do rána.
2: To se nebude zmožen různými vlivy, nebudu říkat kterými. V každém případě znovu poznamenávám, že se můžete zúčastnit tady toho mejdanu u toho ohně a vrátit se do takového přirozeného prostředí, ne že někam přijedete na nějaký festiák, který si užijete, rozhodně máte skvělý zážitky, seberete se a jedete domů, ale že si užijete komorního festivalu, který je zase tak komorní není, když se tam sejde hodně lidí, to teda ne, ale pak si s těmi, který jste viděli, na který jste trsali, tak s těmi si pak u ohně zahrajete další pecky a můžete se samozřejmě přidat. Říkám to správně.
1: No jistě, ať si každý vyjde nástroj. Někdo,
2: jo, že mu bude i zapůjčen třeba po případě.
1: No, v žádném případě. Ať si každý vezme svůj.
0: Když budou některý muzikanti odvážní a zapůjčí, tak...
1: Jo. To nemůžem slibovat.
2: Jasně, to nemůžem slibovat. Lepší.
1: Já myslím, že ty nikomu držky nepůjčíš.
0: Hele, to je tak odolný nástroj, že
1: fakt.
0: To, no.
1: Tak já si je půjčím.
2: Já bych taky svoji držku nikomu nepůjčil, teda radši. On by totiž ani nikdo půjčit nechtěl.
1: Dobře, tak to převedeme. No. Držky neboli akordeon, neboli harmonika tahací.
2: Ano, to je že Máří hraje, pozor.
1: Ano.
2: Máří, a budeš na podiu hrát?
0: Letos ne, ale když se všechno dobře povede, tak příští rok s tou tektonikou bychom tam měli vystupovat.
2: Jsi dostala novou tektoniky, jo?
1: No, má už z ní hraje dlouho.
2: Jo.
1: Od jak tě živá, ne?
0: No ne, skoro. Tak no, na harmoniku hraju asi 4 roky, takže tak nějak od té doby.
2: A proč letos nehraje s tektonikou?
0: No, protože tam nebude vystupovat.
2: Jak ona tam nebude? Aha, no,
1: tektonika si dává pauzu a ale, o to lepší bude 10. ročník.
0: Ale pokud bude prostor a chuť, tak u toho vohně ty písničky můžou klidně zaznít.
1: Takže
0: nástroje
1: třeba
0: tam mít budeme.
2: V tvým podání.
0: No v našem,
1: tektoniky,
0: v
1: tak tam budou, z tektoniky tam taky budou lidi.
0: No
1: takže
0: tam budou všichni.
1: Akorát nechtěli, aby byli v oficiálním programu. Já si myslím, že v tom džemíčku na ně dojde.
2: Aha. No vy to máte teda vymyšlený. No dobře. Rezavej starý song. Já jsem si čuchal tu písničku, když jsem ji dával do pořadí tedy a střihal. To je výborná věc. Co je to za partu?
0: To je Jarda Barták a kapela Ex Post.
1: Taky pravidelní účastníci téměř.
0: Většinou Obrok bývají.
1: Obrok, no my to střídáme, aby nebyly furt stejný kapely.
0: A kromě Blair Tetu?
1: Kromě Blair Tetu, které je vždycky, a tektonika většinou taky.
2: To je výborný, jak vy se doplňujete vždycky. Jako. Jedna věc řekla, protože to takhle to, kromě toho, že to teďka bude jinak, no tak jako dobře. No ale bude tam i tenhle, no ten tam zrovna nebude, protože tam byl loni. Dobře. No ale máte to výborně, jako jste výborná dramaturgická dvojice, které musím uznat. Tak,
1: když lezeš na laně z jeskyně, tak taky musíš trošku spolupracovat.
2: No to je pravda, no tak to už je trošku zase jiná dramaturgie. A Rezavej starý song, tedy kapela, ještě jednou.
0: Jarda Barták a Ex Post.
2: Ex Post tam budou letos nebo nebudou?
0: Letos nejsou, protože se střídají s těma Beatlesákama, aby tam toho tvrdýho nebylo zas tak jako přehršel. Přece jenom je to folkový festival.
2: No to je jako, ano, je to folkový, ten metal nemůžeme přehánět, přátelé, jo. To, až tam budou Judas, no tak to bude zajímavý opravdu to, koho vystřídají teda. Dobře, Rezavej starý song, škoda, že tam nebude tahle ta parta, protože tahle písnička mě fakt zaujala.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na Rádiu Beat.
3: Dnes jsou na návštěvě v rokový spovědnici Šárka a Máří, spolu organizátorky festivalu Lomfest, který se koná v Solvajových Lomech 1. srpna, to je sobota, od 14 hodin. Ten festiák už jsme popisovali, že má skutku rodinnou atmosféru a je to, panuje tam taková vlídná, takový vlídný prostředí, no a samozřejmě výborná muzika, kde můžete trsat o 106, dokonce, přátelé, pánové, i o 100 péro, když to mám takto říct. Pokud chcete vědět nějaké podrobnosti, nebo vás zaujaly tyhle ty dvě dámy, či znáte to okolí Solvajových Lomů, tak pište SMSky nebo mailem. Vaše příspěvky budeme jenom rádi. V této třetí hodině rokový spovědnice vám taky holky prozraděj, jaký je okolí festivalu Lomfest, protože je to prostředí, který mnozí z vás dobře znají, ale třeba vůbec netuší, jak se dají tyhle ty nádherný místa českého krasu propojit, tedy respektive konkrétně propojit s Lomfestem na toho 1. srpna, na tu sobotu, protože je to vlastně taková pozvánka na skvělý kulturní zážitek a je to pozvánka na nádherný víkendový vejlet. Ať už jste sami a bezdětní, nebo ať už jste dětní, to znamená, že děti máte, můžete tady tu pozvánku a tady tu nabídku využít. Co je kolem, to vám za chvilinku řekneme, když tak pište. A teď už AC/DC, Highway to Hell. Prosím vás, výlet na Lomfest není cesta do pekla, to ne.

0: spovědnice.
1: Děvčata, mám tady jeden příspěvek, já vám ho přečtu, který je tematicky nebo je směřován k okolí Solvayových lomů, jo? Nebo Solvayova lomu. Je jich víc těch lomů, nebo jenom jeden?
2: O, oficiálně je to v množném čísle Solvayovy lomy, protože je tam víc lůmků.
3: A víc etáží.
1: Víc pater, jo, v tom.
2: Tam. No, etáž je prostě patro lomu.
1: Ale jak jsem tam, to je pravda. Já jsem tam, a tam to člověk netuší, jak je to zarostlý trošku, jo. Tam ten areál už těch dolů, lomů, pardon. Tak my jsme tam zaparkovali, kde jsme si udělali v autě teda spaní, ano, takovým docela mezi těmi... mezi těmi výstavními objekty.
3: Exponáty.
1: Těmi exponáty, ano, tam byla V3S-ka stará jako rezlá, krásná teda. To už člověk na silnici fakt nevidí. A vedle stálo taky nějaký prapodivný vozidlo, zřejmě určený jako potom exponát, který bude někde stát na nějakém důstojnějším místě. Tak jsem tam zaparkoval svůj už taky značně odřený vůz. No to jedno. A v noci se mi chtělo čurat, tak jsem říkal, já s tím autem ne. Takový háječek, že jo. Takový, víš, tam byl, jako mně to přišlo, jako taková rovinka hájek prostě. Tam byl, komu ublížím, ravencům, no, tam zrovna nemají určitě nějaký mučevým, co, no. Tak jsem šel a málem jsem se zhroutil do hluboký propasti, protože tam normálně, jak to tam je vykopaný a vytesaný těma bagrama s prabagrama, abych tak řekl, jo, těma starýma, těma důlníma strojema, nebo lomu, ne, jak jsem říkal.
2: Důlní stroje, no.
1: No, důlní stroje.
2: Zvuk exkurzi na nižší etáže.
1: No, asi tak.
3: Lomařská technika.
1: Tak normálně pozor na to, tam je fakt úžasný na tom prostředí tam, v té přírodě, že tam skutečně narazíte na neskutečný překvapivý věci. Já neříkám, že je nutný být nějaký extra opatrný, žádný strže tam nejsou, to ne, jo. Ale tak večer, když tam jako si člověk...
2: Jo, myslím, proletět se tam dá dobře.
3: No, podél kolejí, když se jde.
1: No.
2: Ale tam jako normálně návštěvníkům nepovolujeme vstup, to je technický zázemí v podstatě, který je tam páskama oddělený, aby se tam právě někdo nezranil. Ano.
1: Ale co mě překvapilo druhý den ráno, že tam do toho jakéhosi údolíčka, kde jsem vypouštěl své druhé já, jak to mám říct, tak jsem čural nějaký stan, co tam byl postaven pod tím, ale ne tam.
2: Jsi nedočural.
1: V mém věku jsem tam nedokázal, jako samozřejmě, doproudit, asi takhle bych to řekl. Tak, tolik jenom k mojej zkušenosti osobní. A teď tady ta poznámka. Nedaleko je taky trafostanice, pardon, která je předělaná na bydlení a má i v nejvyšším patře, kam se všude leze po žebřících spaní. A je to tam moc romantické. A je tam taky kadibudka s tak hlubokou šachtou dolů, že můžeš počítat, kolik vteřin to trvá, než to dopadne dolů. Myšleno hovno. Ano? To je moje poznámka, ano? Je tam něco takového?
2: Samozřejmě.
3: Je to terénní základna členů Geospeleosu. Tady ty skupiny zpřátelený.
2: Základní organizace České speleologické společnosti Geospeleos, která má v majetku tuhle tu trafačku starou, a kde jsou vlastně udělané, kde je udělaná jak sklad vybavení, tak prostory na přespání, a když se tam přespává, tak je dobrý mít tam kadiboudu. Že?
1: Jo, a můžou i z té vaší zpřátelené skupiny, tedy chlapci z Barbory, taky počítat, jak dlouho jim bude padat lejno dolů do šachty? Nebo tam tak můžete srát dokonce, jenom vy?
2: Ty tam mají dvě kadibůdky ve skanzenu, ale my zajišťujeme na Lomfest, zajišťujeme samozřejmě profesionální toalety, omyvatelné, krásné, plastové, tojtojky nebo nějaký jiný.
3: No, nevím, nebo Johnny Service, něco takový.
2: No, nebudeme tady říkat ty firmy, no, ale jasně. Pro návštěvníky samozřejmě trošku potřebujeme víc toho vybavení. My dokonce sponzorsky i scháníme toaletní papíry, taky nebudu říkat od který firmy, protože to se tady nesmí, ale máme určitý sponzory, který nám trošinku spíš nás zajišťují materiálně a takovej sponzorský dar ve formě 100 rolí hajzlu papíru, to je prostě super.
1: Přátelé, tady vidíte ten důkaz. Tady vidíte ten důkaz a návrat do starých dobrých dob. Na rádiu Beat každý rok vždycky mluvíme o Woodstocku, když má výročí. Takhle ti chlapci tam začínali. Ano, přesně, scháněli sponzory, kde se dalo. Co se týče kadibudek, hajzl papíru, stánku různých, jestli vůbec, jo. Takhle to bylo opravdu, a to byl 68. rok, pozorám, 69. tedy, Woodstock. Ano, a tady vidíte, píše se rok 2026. A Lomfest je jediný zástupce woodstockých festivalů, když to mám takhle říct. Protože holky to takhle schánějí. Vlastně je to festival dělaný na koleni a o to větší to má atmosféru. Tedy klid, pohoda, jazz, jak se říká, i když tady spíš folk, jo? Ale přesně to z toho vyvěrá. Já si z toho nedělám srandu teď, vůbec ne. Já to myslím naprosto vážně, že ta atmosféra je tam uvolněná v přírodě, mimo vlastně civilizaci, kromě těch obřích strojů, kteří vás tam hlídají někde ze tmy, ano, a houká tam mašinka, parní mašinka, strýlíkají jiskry, jsou tam prostě, je tam občerstveníčko, pečete si buřty na ohni a z pódia vám hraje skvělá muzika. Co byste chtěli víc? To je největší nebo nejlepší uvolnění mysli, který může existovat. Žádný stres, žádný fronty, žádný oprus, prostě nádherná věc. Teď jsem vám to vychválil, ale vychválil jsem vám to proto, protože jsem to zažil a skutečně to na mě takhle působilo. To je celý. Tak, kadibudky jsme vyřešili, vy, vážení posluchači, klidně pište SMSky nebo maily. A teď Máří vybrala skladbu Jumping Jack Flash. Proč?
3: Je to opět kvůli Jardovi Bartákovi Ex Postum, ale to, co tady pustíme, tak to není v tom aranžmá, v kterým to teda jako hraju, protože oni to hrajou jako velice přesně jako stouni. A tak snad se to bude líbit. Ne,
1: já jsem totiž, Máří, do toho vstoupil, jo. Já jsem si písničku samozřejmě našel, my máme tady v mnoha verzích, cover verzích tedy, a Máří mi řekla, zopakuji, prosím tě, pan Barták, ano, říkám to správně,
3: ano.
1: Hraje i tuhle píseň z repertoáru Stonu a docela přesně, ano, a říká, co kdybychom si vybrali nějakou pecku, kde to zas tak přesně není, ale zase je to tak trošku jinak. Jumping Jack Flash od Stonu na rádiu Beat hrajeme, tak i všichni takhle znají v téhle podobě. Barták to hraje na Lomfestu třeba zase po svým a Yngwie Malmsteen to hraje taky po svým. Tak jsem to protlačil s dovolením a je to nářez.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak děvčata, tady další příspěvek a dotaz v podstatě, ano. Moc díky holkám za pozvánku na Lomfest, mám zapsáno. Přijdeme, chci se zeptat, kde je doporučené parkování. Díky, Monika.
2: To parkování je na okraji obce Bubovice, ale tam je to placený, pokud vím, a neúplně drobně, ale vždycky zajišťujeme parkování na louce před obcí Bubovice, takže stačí sledovat čipky.
3: Budou tam cedule.
2: Budou tam všude cedule, takže parkování zdarma na louce před obcí Bubovice.
1: A pak je to pěšky?
2: Procházka lesem, kousíček.
1: Na minuty?
2: 3, 5.
3: Do 10 minut to bude.
1: No, do 10 minut.
2: S dětma, krásná procházka lesem.
1: Záleží s Monikou, záleží Moniko, s kým budeš. Jestli s dětma, nebo jenom s přítelem, či manželem, a tak dále. Tak, toliko popsání, sledujte prostě cedule. Jo, já tu moderní dobu, různý ty navigace na telefonu, jeden k mě, když řídím a něco hledám na telefonu, tak mě telefon vždycky spadne někam pod pedály, takže je mi to prdplatný. Já miluju, když jsou někde cedule a šipky.
2: Slibujeme cedule a šipky.
1: Šipky a cedule. A v různém pořadí.
2: Ano,
1: jsou
2: prostě. V různém pořadí.
1: Tak, tolik k tomuto. No a já jsem chtěl právě ještě, holky, se zeptat, protože vy jste to naznačovali, svatý Jan pod Skalou. Byl jsem tam několikrát, když jsem s tím kamarádem se snažil líst po skalách a do různých děr, jo, kdysi dávno, tak jsem samozřejmě do těchto míst zavítal i jsem tu vodu z té studánky pil. Tam je studánka.
3: No to není dobrý nápad.
1: Proč ne?
2: To mi nedělá.
1: proč to není dobrý nápad?
3: No, řekněme, že krasové vody jsou poměrně povrchové. Takže se tam můžou vyskytnout i různý bakterie, které jako nedělají tělu úplně dvakrát dobře.
1: A my jsme se nikdy neposrali teda jako s tím, jako bylo víru. A počkej, to bylo kdysi dávno.
3: V podstatě je to o víře, někdo říká, je to svatá voda, pít to budu, nic mi to neudělá. Ano, ale my to jako neděláme.
1: Víš, jsem věřící. A vyplatilo se mi to, krásně. No to je to, takže nebudu doporučovat, dobře, je to krasová voda povrchová, jak nám vysvětlila jeskyňářka Máří.
2: Jo, nezlehčuj to, tenhle vývěr není úplně povrchový.
1: No ne, já to ale... nezlehčuju, já to nezlehčuju.
3: Jo, ale odezvu to má, když zaprší, tak se zvýší průtok.
2: To bychom se museli zabývat geologií, ale některé krasové vody jsou i v podzemí několik let, než vyvírají na povrch.
1: Ano, nebudeme se zabývat geologií, určitě. Jenom chci připomenout, že děvčata, jak Šárka, tak Máří lezou do jeskyní, lezou do děr, kde neví, co je tam čeká a ještě navíc tam ani nevidějí, takže to vůbec nechápu, že se do toho někdo pouští, ale určitě chápu tu věc, že je v tom určitý kouzlo napětí a tajemství. To jo, jo, to potom chápu. Dobře, tak, svatýho Jana jsem zmínil, ale těch, kdyby, takhle, dotaz na vás, jo, kdyby si někdo chtěl udělat vejlet na Lomfest, na toho 1. srpna, ano, teďko, letos, a chtěl si ten den ještě víc obohatit, jo, že by si udělal nějakou takovou procházku, dokážete doporučit něco, svatý Jan je od Bubákovic, Bubovic, asi kilák, ale to, říkali jste, že je to do kopce.
2: Ne, od skanzenu, od Bubovic je to trošku dál, ale...
1: No, to nebudeme dopodrobná tohle. Ale kousek je i Karlštejn, že jo?
2: Taky, ale já teda nemůžu doporučit spojování toho výletu, protože ten Karlštejn je za mě tak hektický. Ale samozřejmě, pokud má někdo takovou náturu, že zvládne ráno proběhnout Karlštejn a odpoledne se zúčastnit Lomfestu a pak tam jamovat až do rána, je to jeho boj.
1: Ty neznáš Japonce třeba?
2: Japonci ty to zvládnou.
1: Víš,
2: ty určitě,
1: jak
2: ale musím říct, že jsem ještě moc Japonců na Lomfestu neviděla.
1: No tak třeba přijdou nějaký.
2: Třeba jo. To,
1: protože Japonec. Normálně Japonec dokáže oběhnout celou Prahu a to je kurňa kus cesty z těch různých památek matičky Prahy. Normálně za jedno dopoledne, chápeš? Chápu. A pak si na hotelu celý odpoledne prohlíží zpracovává fotky.
2: Blbě, no, že z nich neuslyší moc hrát ty kapely z těch fotek.
1: Ale třeba přijdou Japonci odpoledne, no to je jedno.
2: Každopádně je tam možnost teda ten Karlštejn, jsou tam Lomy, Velká malá Amerika, na který na Velkou se, Ameriku se dá podívat opatrně ze zhora. Je to kousek, to je jedna lokalita.
3: No, je to blízko.
2: Přes vodu jsou tam, přes Berounku jsou Koněpruský jeskyně, to si myslím, že by bylo třeba dobrá kombinace, protože tam je prohlídka zhruba na hodinu.
3: On i ten Tetín jako historická obec je moc pěkná.
2: Jo, takže jet třeba z Berouna do Tetína, podívat se ke kostelu svaté Ludmily, na výhled na Beroun a směrem do Krasu k Alcazaru, potom klidně popojet na Koněpruský jeskyně, proběhnout se v chladu jeskyní, nechat si povědět něco penězokazectví a podobně. No a potom odpoledne zakončit na tom Lomfestu, tak to určitě jde. Svatý Ján pod skalou sám o sobě taky stojí za vidění, je tam grota pod klášterem svatého Ivana.
1: Kde je ta studánka?
2: Ta studánka je nahoře, ta grota je níž trošinku než je studánka, o jedno etáž. Pak vlastně se dá jít nahoru ke kříži na to bradlo, který je nad vlastně svatým Janem pod skalou. To každý zná, ten kříž, nebo kdo tam přijede, tak ho určitě nepřehlídne, jde se tam kolem takový krásný kapličky a odtamtud, když někdo už vyleze k tomu kříži, tak je to ke skanzenu, co by kamenem dohodil, stačí se držet kolejí.
3: A zvuku píšťaly mašiny.
2: Ano, ano, přesně. No, takže to jsou další výlety.
1: No tak to mě stačí, to stačí, bylo úplně takhle, úžasný, jo? Tohle. Tohle bylo úplně úžasný. Něco mě na tom zaujalo. Já jsem tak okouzlen tvým výkladem, že jsem úplně zapomněl, co mě zaujalo.
2: Ale kdyby někdo chtěl, tak může zůstat celý den ve skanzenu, protože no, ráno může do muzea, pak může do štoly, pak může na festák, přitom jezdí mašinkou.
1: Ano, já jsem přesně ten návštěvník, na kterýho teď míříš.
2: Jedno místo na celý den.
1: Já si tady dám v rádiu být dopoledne, odpoledne jsem tam jako na koni a celou dobu zůstávám ve skanzenu. Protože já to tam tak jako hlídám, víš, jako abych...
2: To jsme mohl... rádi.
1: No.
3: A jíst a pít tam je co vždycky. No, na tramvaji.
1: No právě. Já jsem si tedy naivně loni, už jsem to dneska zmiňoval, naivně jsem si přivez svoje víno, protože jsem netušil, jak to máte skvěle zorganizovaný. No dobře, no tak jsem měl svoje víno, zjistil jsem, že jsem to vůbec nemohl dělat. A o to víc mě to naštvalo. Protože jsi se ke mně sednul olinné skleba a to víno mě stejně se vychlastal, že jo? Takže jako doufám, Oline, že až přijedeš příště na Lomfest, že mě to trošku jako oplatíš. Ale jedna věc mě zaujala s tou Amerikou. Jo, už vím. Já jsem chtěl poznamenat, že ta Amerika, Velká Amerika se tomu říká nějak oficiálně, že jo?
3: Nebo tam, jsou tam víc těch lomů, Velká malá Amerika jsou asi nejznámější, je ten lom Mexiko, který je jako trestanecký lom, se mu taky říká. Yeah. No a pak tam je spousta ještě jako dalších menších lůmků.
2: S nejrůznějšími názvy.
3: Ano, kam původně
1: jezdil trampolín. A ty jsou vyhledy, člověk ani nenajde, protože když je nezná, tak jsou víceméně zarostlí.
2: Může do nich spadnout, no, ale všechny tyhle ty lomy například, když už se teda bavíme o speleologii, tak jsou zmapovaný a konkrétně na tom hodně dělá Mike, kterýho písničky jsme tady pouštěli z tektoniky a ten se zasloužil o to, že je celá renovovaná mapa těch lomů v českém Krasu.
1: Dá se někde sehnat, tedy asi na internetu?
2: Vyšlo to v časopise Český Kras, pokud si pamatuju.
3: No a bude teď vycházet kniha, celý ucelený dílo o lomech Mořina. O těch Amerikách.
2: Protože to patří vlastně pod závod Mořina, že jo, ty Ameriky, to jsou majitele. Dá se tam objednat dokonce i prohlídka na Velkou Ameriku přes lomy Mořina, protože ty ji spravujou.
1: Já jsem o té Velké Americe chtěl mluvit proto, protože pokud to nikdo neví, v tomto lomu se ten se využíval k natáčení filmů, a to slavných filmů, například scény z Limonádovýho Joea, že jo, jak tam jede na koni pan Fiala a pan Gott zpívá tu slavnou píseň, že jo.
2: So far do you
1: know. No, přesně tak. Dokonce tam americká produkce byla po revoluci, točila Pinokia na té ploše nad Malým jezerem, oni už tedy splynuli, a další filmy, a já vím, že bych neměl, ale koupání v jezerech ve Velké Americe, nebo v tom jezeru.
2: Je zakázáno.
1: Je zakázáno sice, ale je luxusní.
2: No, já jsem hlavně to chtěla doplnit, že tam probíhal jeden takový rozšířený ročník Momfestu, kdy tam byla taky hudební produkce dole. Takže.
1: A jak vám to, jak jste to dokázali realizovat?
2: To tam bylo na oficiální dohodě s Lomy Mořina.
1: A jste tam neměli proud?
3: No, to se natáhle. Tam natáhlo z vrchu kabel a bylo to tam.
1: A kdy to bylo, který to bylo
2: tam
1: ročník?
2: Se ale teďka běžně koncerty dělají, takže kdo se podívá na stránky Lomů Mořina, kde to bude určitě ty Ameriky zmíněný, tak některé kapely si tam tu produkci objednávají. Už je to teda za úplně jiný peníze, to objednání týhletý scény, ale je to přímo na břehu Velké Ameriky.
1: To může být zajímavý.
2: Může to být ještě zajímavější. Díky.
3: Já bych nezacházela do detailů.
2: Ano, nebudeme.
1: V každém případě tam může být výborná akustika. Nic. To jsme si tedy osvětlili, že v rámci Lomfestu si můžete udělat výlety do tohohle nádherného okolí českého krasu. Včetně Karlštejna, který to teda proflákla i dobře.
2: Srdce českého krasu.
1: Ale já doporučuji hlavně Jana pod Skalou, protože fakt jsem tam párkrát byl a na mě to působí neskutečně magicky, to místo. A nejen na mě, na toto místo působí neskutečně magicky na Máří, protože Máří je nejen tedy jeskyňářka a já nevím, ještě další ty tvoje zájmy si říkala, že spíš se staráš, spíš inklinuješ jakoby k těm technickým věcem v těch Solvayových Lomech, když tak mě vyveď somilu, jestli to říkám blbě.
3: No já jako nejsem členem Barbory, ale občas tam prostě pomůžu, že se, já nevím, obrousí lak na tramvaji, natře se znova a různý takový jako drobnosti technického rázu teda.
1: Ano, takže Máří je vynikající lakírnice historických strojů. Ale ty jeskyně má ráda velice, ale hlavně, přátelé, to vy nevíte, je velmi nadaná, šikovná malířka. A každý rok, pokud se nemýlím, maluješ tu scénu svatého Jana pod Skalou s tím křížem, je to tak?
3: Ne přímo takhle tu konkrétní scénu, ale malovala jsem různý, jako právě třeba portál štoly v Solvayových Lomech, nebo trafačka tam byla, co tam ještě bylo, Brunhilda na etáži projíždějící, jako.
1: Takže různý scény.
3: A různý scény, některý byly pak dražený vlastně ve prospěch Lomfestu. A letos teda je to trošku jiná scenérie, je to inspirovaný písničkou Heliova kometa od Slávka Janouška, který tam bude hrát a ta písnička tam zazní, takže je to vlastně text zobrazený do té grafické podoby, takže kdo to vydraží, budeme to asi dělat před Slávkem, že si to pak může prohlížet a hledat ty věci z toho textu v tom obrázku.
2: Takže tato dražba vlastně nám umožňuje získat nějaký finanční prostředky zase na pokrytí nákladů toho festivalu. Není to úplně legrace i takhle malej festiválek zafinancovat, když...
1: Dá fušku.
2: Dá to docela fušku a hlavně tím, že jsme malej festiválek a není tam

0: v dnešní době člověk často potká nebo zažije. Asi tak. Ta poznámka se Slávkem Janouškem, to je hlavní hvězda toho festiáku.
1: Letošní, Slávka,
0: ano. Letošní, ano. Slávek Janoušek, tak to je spíš pozvánka, tak pro folkaře, ano. Tak i ty můžeme samozřejmě oslovit lidi, kteří zrovna neposlouchají jako tvrdý metal, tak určitě budou reagovat. Takže Slávek Janoušek jako poslední číslo festiáku Lomfest. No a ještě jeden dotaz mě tady. Ten tvůj obraz s tím svatým Janem, já jsem byl nadšen z něj. Jo. Ale neměl jsem teda nějaký prostředky finanční, abych toho tam jako vydražil. Nemáš nějakou kopii ještě jako někde doma?
2: Mám to jenom vyfocený. Jako zdokumentovaný, ale...
0: A to se dá jako fotka nepoužít, nebo co? Jo? Tam? To se pak dobrovíme.
2: Leda do tisku prostě, no.
0: Do tisku, no. To si tady nevím, o čem mluvíš, ale to je jedno. V každém případě můžu to mít doma takhle jako...
2: Určitě, to je volně kříření tady ty věci. To.
0: Jo. Protože to je fakt hezký, no.
1: Já ti pořád říkám, že to nemáš šířit, Máři, že to bude za velký peníze jednou pak.
2: Po smrti.
1: Po smrti.
2: To už mi bude
1: tak jako
2: jedno.
1: Většina výtvar no, slavných malých.
0: To je přesně ono. Po smrti je to těm umělcům hovno platný, no. Tak to si budeme povídat.
1: Já bych chtěla ještě podotknout, že Máři je i autorkou plakátů na Lomfest, kde je motiv právě mašinky Brunhilde, nějakých notiček.
2: Je tam jenom
1: věcí.
2: Vozejk.
1: Je tam jenom vozejk, no. Protože vzniklo to mění, jo, ten plakát má něco, víc motivů.
2: Vzniklo to v době, kdy ta Brunhilda ještě nebyla.
1: To jo, to Brunhilda, ta se koupila až v roce 22, když to Lomfest, když si odečteme těch 9 ročníků, tak už je starší.
0: A mě připomíná nějakýho Cimrmana. To je to. No, jak jeden říká, v našem případě jeden. No a Máří je ještě... autorka plakátu, kde je mašinka, je tam spoustu takových motivů a tohle, tam je jenom vozejk.
1: Tam byl vždycky jenom vozejk.
0: Gabreta, Máří, to si vybrala ty zase tuhle písničku?
2: No, je to tam, protože na ročníku, teď nevím, který to byl, to je asi fuk, tak jsme měli Majerovy brzdové tabulky.
0: Ne, pozor, destičky, to je jiná kapela zase, jo?
2: Myslím tím kapelu Petra Linharta. A tak jsem vybrala tady tu asi jejich jako nejznámější píseň.
0: Mně to připomnělo Blackmore's Night, tedy Richieho Blackmora a Candy Night. Slavnou to dvojici, která propojila folklor, dá se říct Big Beat a... jak bych to řekl, a folk, no, co jsi chtěla k tomu říct?
1: Já bych tady chtěla k tomu jenom říct, že Gabreta, kdyby náhodou posluchači nevěděli, tak Gabreta je Šumava, to je keltský název Šumavy.
0: Tak to vidíte, Blackmore's Night, co jsou? Kelti.
1: Keltová.
0: No, tak je to tady, tam vždycky pravdu, Gabreta.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková spovědnice.
1: No my máme ještě jeden telefonický příspěvek, který se týká magického místa, které se nazývá svatý Jan pod Skalou. Kdo je tam? Haló?
2: Ahoj, tady Mašát.
1: Nazdár, čau. Tak co by si ještě poznamenal svatému Janu pod Skalou?
2: Hele, mají tam Mercedes-Benz 5,5 tunku mašinu. A my jsme ji ukradli.
1: Kde měli?
2: Normálně ukradli.
1: Mercedes-Benz 5 tunku mašinu měli ve svatém Janu pod Skalou?
2: No jasně, sedíš se tam bokem, koukáš hlavou doprava, no takhle jsme prostě tam jezdili, přidělávali jsme si tam vagonky v 88. roce, to, no. No,
1: aha.
2: Tak, no, pak na nás přijela veřejná bezpečnost a pomocná stráž veřejné.
1: Jo, tak to, že to bylo v dávných dobách, jasně, to už teď není skutečností. Dobrý, tak hezká vzpomínka, no. To se kradlo cokoliv v podstatě.
2: Ne, ale my jsme jezdili sem a tam po hale a pak nám to bylo málo a vyrazili jsme dveře a prostě vyjeli
1: jasně,
2: jsme.
1: Dobrý. Hezká vzpomínka na dobrodružná léta. Hele, díky moc za příspěvek. Měj se. Čau, čau. Ahoj, čau, čau. Tak, holky, to nám trošku připomnělo doby dávné. Je vidět, že tento kraj zažil spoustu různých dobrodružství. V každém případě pojďme shrnout, protože za chvilinku už zpovědnice končí. Pojďme shrnout tedy, co jsme dnes vlastně chtěli především říct. Tedy byla to pozvánka na 9. Lumfest. Máte slovo.
3: Tak já připomenu, že se koná 1. srpna v sobotu a je to od 14 hodin.
4: No a já bych připomněla, že to bude v katastru obce Bubovice, nebo nejlepší přístup je tam přes Bubovice, kde bude i před obcí zajištěná louka na parkování, z který se dá bez problémů potom do areálu Solvajových lomů dojít. Na tom festiáku máme dobrovolné vstupné, nicméně kdo utrousí 300 korun a více, dostane náramek, který ho opravňuje k jízdám mašinkou po celou dobu festivalu zdarma, takže to má potom zahrnuto v ceně. Na místě je zajištěno občerstvení, sociální zařízení, plná cisterna pitné vody, čepuje se pivíčko, vaří se dobrá káva, myslím, že bude gulášek, každoročně jsou řízky, každoročně jsou klobásy, polívka, ta je obzvlášť druhý den výborná, protože kdo se tam zdrží do druhého dne, tak tam má možnost takového provizorního bivaku, ale prosím vás, ve vlastních bivakovacích prostředcích ty tam opravdu nerozdáváme. No a co ještě dalšího? Počasí je objednáno, doufám, takže by mělo vyjít a všechny vás srdečně zveme a vemte sebou děti, protože si myslím, že ty děti si to tam hodně užijou a můžete to spojit i s nějakým zájmem o štoly, podzemí, speleologii. Kdybyste se tam chtěli na cokoliv zeptat, tak ve skanzenu narazíte určitě na někoho. Vy, kdo jste třeba teďka poslouchali a řekli jste si, že z vás bude jeskyňář, tak tam určitě najdete někoho, kdo vám poradí, jakým způsobem se z vás ten jeskyňář stane a po ukončení festivalu u džemu u ohně vám jistě bude vyprávět i to, jak se ten jeskyňář stal z něho.
1: To bylo moc hezky řečeno. Super. Mářík, ty k tomu chceš něco dodat ještě?
3: Já si myslím, že Šárka byla dostatečně vyčerpávající.
4: Já jsem vyčerpávající.
3: S informacema.
4: I bez informací.
3: Ne, řekla to strašně krásně.
1: No, Šárka dokáže vyčerpat opravdu člověka. Až do mrtě teda musím říct. Holky, díky za návštěvu. Znovu opakuji, Lomfest, velice příjemný, komorní, rodinný festiák, který má opravdu svoje originální kouzlo. 1. srpna od 14 hodin Solvajovy lomy, ne Bubákovice, ale
4: Bubovice.
1: Ale Bubovice, zaparkujete, je to uprostřed přírody a zároveň jste obklopeni starou, dobrou, trvanlivou technikou, důlní technikou, jako skanzen, která je tak dobrá, že vydržela dodnes.
4: My děkujeme za pozvání.
1: A no, tak jo.
4: Děkujeme za propagaci festiáku a doufám, že spoustu lidí přijde.
1: Určitě, já tam budu teda. No, tak jo.
4: To jsme rádi.
3: Tak se uvidíme 1. srpna.
4: 1. srpna, ahoj.
1: Mějte se, čau.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Dobrý večer, chtěl bych se zeptat Ondřeje, na jaké nástroje hraje, kolik řečí ovládá. Děkuji a zdravím Rádio Beat Martin.
2: No, kolik nástrojů? No tak dá se říci, že neovládám žádný, ale já jsem teda hrával na klavír, hrával jsem na kytaru jsem hrával docela intenzivně, dokonce já vždycky vzpomínám, jak jsem chtěl být rockovým kytaristou, že jo, založil jsem kapelu, která měla trvání jednoho vlastně polovinčního koncertu, protože to bylo na školním večírku 9. třídy.
1: A ředitel vypnul prout.
2: Přesně tak. No ale opravdu.
1: No, bylo jasný, no.
2: Vyhodil prostě ze zásuvky, ze silovače a bylo po koncertu a tím skončila moje rocková kariéra. Teda,
1: ty jsi nechal takhle zničit bolševickým ředitelem?
2: No já jsem sam, my jsme potom ještě jako hráli, ale nehráli jsme veřejně a nebo pokoušeli jsme se, ale pak najednou přišla taková otočka a já jsem prostě objevil Ypsilonku a Ypsilonka dělala starý swingový písničky český a pak jsem se seznámil s Pavlem Klikarem, že jo, takže to prostě už jsem...
1: V Ypsilonce jsi spolupracoval s panem Kořínkem?
2: No jasně. Samozřejmě.
1: Já jsem s ním zpíval Ježka, ne, jo. Na Mejdanu, prosím tě, ne na pódiu.
2: No ale počkej, k otázce, jo, takže na klavír jsem hrál blbě, ve chvíli, kdy mě to začalo bavit, tak jsem už vlastně utrápil všechny učitelky, takže já jsem neměl...
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Leč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: Lejboj, lejboj! A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se vidějáci podívat už takhle po ránu na čerstvou dopravu, je 5.55 a vy mi hlásíte silnici číslo 13 u Bílého kostela nad Nisou, to jsme tedy na Liberecku. Bacha, krávy tam, myšleno tedy zvířata, je jich tam víc a krávu nepřetlačíš, takže projíždějte velmi opatrně. Další jedno zvíře takové, ale to už to zdá se má bohužel za sebou, je na 279 u Žďáru v okrese Mladá Boleslav, tady je hlášena kolize osobního se srnou, no a řeší se tahle ta dopravní nehoda. Taky z D6 přišla zpráva, je to 39. kilometr ve směru Vary Praha. Tady počítejte s prouchaným osobákem v obci Rohatec ve Vítězné ulici, nehoda dvou osobních aut. Opatrně jeďte také z Ústí nad Orlicí na Orlické podhůří. I tady hlášena havárie osobního auta, jak jsem vytušil, tak i tady to bude zřejmě kolize s nějakou lesní zvěří. Všem přeju šťastnou cestu, jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes nejprve slunečno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojediněle na severovýchodě častěji slabé přehánky. Později odpoledne a večer bude od západu ubývat mraku i srážek. Teploty 21 až 25 na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Carapaz vyhrál 18. etapu Tour de France po úniku v závěrečném stoupání. Žlutý trikot udržel Slovinec Pogačar s náskokem 4 minut a 32 sekund. Nejlepší z Čechů byl Matias Vacek na 42. místě. Manželka poslance Foldyny podala k děčínskému soudu návrh na předběžné opatření kvůli domácímu násilí. Politik je podle policie podezřelý z dlouhodobého týrání manželky a dětí. Cena severomořské ropy Brent se poprvé od května vrátila nad hranici $100 za barel. Růst opět souvisí s pokračujícím konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem. A nakonec v Bohumíně testují nový způsob ochrany před povodněmi. Hydrologové v části Nová Ves ověřují, jestli by odvodňovací vrt s výkonným čerpadlem dokázal při záplavách rychleji odvádět vodu. Více mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Právě Nová Ves se při povodních v září 2024 zalila mezi prvními. Leží totiž mezi několika menšími toky, které se při vydatných deštích rozvodňují. Po opadnutí zůstávala některá místa pod vodou ještě řadu dní, protože osada nemá přirozený odtok. Proto nyní hledáme způsob, jak ji při případných krizových situacích odvodnit co nejrychleji.
1: Ani jsme se nenadali a je tu pátek 24. července. Dnešní první zprávy touto informací končí.

Já jsem si říkal, že rozcvička takhle brzy po ránu nemůže být úplně na škodu, a jestli rozcvička, tak ta by měla být v tempu, což zařídili Judas Priest. Dohráli 9 minut po 6. Příjemné páteční ráno z beatu přeje Standaru Báš rovnou také, abych na to nezapomněl. Tak hlásím, že všechno nejlepší přeju všem Kristýnám a býťáčkám tohoto jména, protože Kristýna tady na mě svítí dneska červeně z kalendáře, má dneska svůj svátek. Svátek bude mít taky kde co dalšího. To samozřejmě probereme v průběhu toho dnešního rána nebo dopoledne, možná si rozdáme i nějaké vstupenky, možná, že dostane nějaká Kristýna a může to potom považovat jako takový dárek k svátku od beatu, to uvidíme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Jo, to byla pro změnu Suzy Quattro tady na beatu Devil Gay Drive. Je pátek, což je samo o sobě super zpráva, k tomu se váže spousta věcí, které tady v pátek běžně provádíme. Třeba, že si tady navzájem jako býťáci radíme, kdy se kam kdo z nás může jít podívat na něco, co by ho mohlo zajímat. Většinou to bývají koncerty a muzika, ale není to podmínka, že to musí být muzika. Klidně můžete zvát na sport nebo závody, co já vím, modelu letadel, nebo na závody aut, nebo to vůbec nemusí být závody a může to být výstava psů, cokoliv, co pořádáte, nebo kam se chystáte a ostatní býťáky by mohlo zajímat, tak klidně můžete posílat sem k nám do beatu, ať už ve formě SMSky, mailu, zprávy z aplikace. V té aplikaci se to dá dokonce namluvit, takže klidně můžete vzít nahrávátko a býťáky pozvat svým hlasem na to, co dneska, zítra, pozítří někde bude probíhat. Musím říct, že rekordmanem tohoto byl podle mě Vráťa, ten psal úplně první a psal: ahoj býťáci, v sobotu jste zvaný od 16 hodin do rokového lesíka u Nejtku na skupiny Fred, Rain, Dead Daniels a Stellaris. Bude i opékání selátka, bude hezky, tak přijďte.

0: Kanačtí BTO na rádiu Víta, hej ju, je 6.25, skoro 26, všimi už se tady mihnul, chystejí se krátké zprávy, po nich Bruce Springsteen a před ním je tohle.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Je to čudlík dopravní, který se musí zmáčknout, kdykoliv začne blikat tady ve studiu. Tak teď blikal a my si můžeme říct, že na 35. na výjezdu z Hrušové v Ústí nad Orlicí, tak je nějaký problém. Zaprvé se tam začala hýbat stavební technika, to by asi takový problém být nemusel, ale prostě se to místo přicpává, počítejte s tím. To je jedno takové, které hlásíte. Pak bychom tady měli D1 na 245. kilometru ve směru z Brna nahoru na Ostravu, tak tady pozor, je tam nějaký předmět na vozovce hlášen, projíždějte velmi opatrně, ať nejste ti, kteří zjistí, co, že to vlastně je za předmět. Na D5 na 107. kilometru z Prahy pryč, tedy na Rozvadov nebo na Plzeň, chcete-li v tomhletom směru, zkrátka, je porouchaný úťak, okolo kterého je spousta pohybu. No a 26. u Ejpovic na Rokycansku, tam se tvoří kolona kvůli dopravní nehodě. IZS, tedy celý integrovaný záchranný systém, tam zasahuje po kolizi motocyklu. Počítejte i s tímto místem a jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
3: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
2: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
5: Dobrý večer, máte vybráno?
6: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
5: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
1: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes se nejprve slunečno na severovýchodě a během dne přechodně i jiné.

0: ve výši 169 milionů korun za sezonu. Stavební úřad nařídil neodkladné odstranění zbytku vyhořelé a částečně zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Majitel už má pro demolici vybranou odbornou firmu. Praha otevřela další bezpečnou úschovnu kol u stanice městské hromadné dopravy.
1: Tentokrát uzamčený přístřešek s nepřetržitým kamerovým dohledem vznikl u tramvajové zastávky Holině. Cestujícím tak umožní bezplatně zaparkovat kolo a dále pokračovat tramvají. Po pilotním projektu na Opatově a zastávky Holině se chystají další. Honza Navrátil, Praha.
0: V Hitlerově rodném domě v rakouském Braunau am Inn nově sídlí policie. Stanice má omezit neonacistické poutě a hajlování před budovou. A nakonec letecký trh čeká rekordní rok dodávek. Airbus a Boeing chtějí dohromady předat kolem 1400 nových letadel. Potýkají se ale s nedostatkem dílů i motorů. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
2: Classic rock.

Jeden Bruce Springsteen tady na rádiu Beats a jeho Born to Run. Je 5 minut po 6:30, je pátek. Samé dobré zprávy bych řekl, že přicházejí sem do Beatu. Další budou předpokládám přicházet, protože si budeme dneska říkat, co se kdy kde děje a kam se člověk může jít podívat. A zároveň se můžeme už zvát i na ty další dny. Já třeba mám pozvánku na příští pátek. Touto dobou už budu napůl oblečený do Kevlaru, protože mě bude čekat cesta motocyklem do Českých Budějovic, nebo do Budějic, jak se tam říká. Zkrátka do Bikers Crown právě v Českých Budějovicích, do Krčínovy ulice na adresu Krčínova 1606. Tam je totiž modro-bílý barák nadepsaný jako Bikers Crown. Tam je prodejna, tam se potkáme v pátek, postavíme tam mobilní studio, postavíme tam spoustu těch věcí okolo, jako jsou takové tyrolapy a stoly s dárky, ať už malými nebo velkými. Musím říct, že malé dárky jsou celkem oblíbenou záležitostí, protože tam budou zase takový ty speciální malý 3D samolepky na motorky od Beatu, nebo třeba takovej dvojpytlík od Bikers Crown, v podstatě jednoduchá a velmi praktická věc, kterou pravidelně používám, což je jeden ubrousek zmokrej, jeden ubrousek suchej, aby si člověk mohl přeleštit plégo a zase přes to lépe viděl smil ty všechny mouchy, který pozbírá cestou do Bikers Crown, což samozřejmě je pozvánka hlavně motorkářská, tak jak to teď říkám, ale nemělo by to tak působit. I když nejste motorkáři, tak se vejdete, zaparkujete, budete vítáni, zavysíláme spolu, pokecáme a třeba si tak něco vyberete o Bikers Crown. Všichni býťáci dobré vůle doufám dorazí do Českých Budějovic příští týden v pátek.

Často říkám, dáme si trochu country metalu, ale v tomhle případě to platí na 100%, takhle to totiž dopadne, když si metalisti, a to ještě navíc poměrně ostrý hoši, vymyslej, že budou zkoušet hrát country, tak z toho vyleze třeba tohle. All My Life je věc, která dohrála ve 6:45 tady na beatu. Pokud to na vás bylo příliš prudce moderní, můžu sloužit něčím malinko klasičtějším.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleď ti.
0: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Neviděl bych to tak černě, jako v této písni Časy zlý. S tou jsme se dostali vlastně skoro až na konec aktuální hodiny. Chystají se zprávy, já chystám Whitesnake a doprava, je to slovo, co jsem hledal. Tak ta už je nachystaná.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: I když to tak neznělo teď, tak D0, 7. kilometr, směr Ruzyně, Modletice, tady počítejte s odstaveným nákladňákem, to je jedno místo, které mi hlásíte. Pneumatiku, kdo se ztratil na dálnici D1, je to někde na úrovni 208. kilometru, jakože z Ostravy dolů na Brno, počítejte i s tímto místem, platí stále to, co jsme si říkali, teda 35, někde na úrovni Hrušové, za prvé se tam začala hýbat stavební technika, za druhé se to začalo přicpávat, za třetí vy už teď o tom víte, takže vás to úplně nepřekvapí. To je další jedno místo, které můžeme zmínit. Můžeme zmínit taky 360 u obce Litomyšl na dojezdu od Svitav. Počítejte, že je nějaká kolize, která vás může zpomalit v tom průjezdu, a ještě jedno porouchané auto stále máme na plzeňské dálnici na D5 na úrovni 108. kilometru, jakože z Prahy pryč v tomhletom směru. To platí, jinak je páteční doprava taková klidnější, to bývá pravidelně, každý týden, takže v podstatě ano, tam, kde jsou dopravní omezení, jako je třeba Novopatská z Černého mostu nahoru na Letněny, tak kolem toho Kbelského letiště asi zpomalíte. Na Pražském okruhu taky nikoho nepřekvapí, že je provoz hustší, ale jinak, jak tak koukám do dopravních map, tak to zatím vypadá relativně dobře. Doufám, že jsem to teď teda nezakřiknul. Jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé slabé přeháňky, odpoledne a večer od západu mraku ubude a srážky ustanou, teploty vystoupí na 21 až 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisté Hradce Králové se vrátili do pohárové Evropy vítězně. Duel v Norsku sledoval Petr Plintovič.
3: Hradec si zahrál zápas evropských pohárů po 30 letech a úvodní duel druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromsø zvládl. Nejprve přežil penaltu a v závěru rozhodl o výhře 1-0 Fanburen. Odveta v Malšovické aréně se hraje příští čtvrtek.
2: Fotbalisté Jablonce prohráli v úvodním utkání druhého předkola konferenční ligy ve Varaždínu 2-3. Severočeši přitom ještě v 67. minutě vedli 2-1. Bešiktaš porazil v úvodu druhého předkola Evropské ligy Midtjylland 1-0. Černý odehrál celý zápas a přihrál na jediný gól. Vítěz dvojzápasu může v dalším kole narazit na Hradec. Národní parky evidují za první pololetí desítky prohřešků, nejvíc jich bylo na Šumavě 158. Pokuty padaly hlavně za vstup mimo stezky a špatné parkování. Bookmakersi Fortuny považují za největšího favorita nové sezony fotbalové ligy Pražskou Slavii. Podle kurzu by měla předstihnout Spartu i Plzeň. Na opačném konci tabulky je za hlavního kandidáta na sestup považován Artis Brno s tím, že největší tlak na odchod mezi trenéry má být na jeho kouče Romana Nádvorníka. A nakonec WhatsApp rozšíří funkce pro Android Auto a CarPlay. Nově umožní předčítat zprávy, umožňuje hlasové odpovědi a zobrazuje historii hovorů i oblíbené kontakty. Na počítači navíc otevře a upraví PDF-ko přímo v konverzaci. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání otevíráme právě teď.
0: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Terminal Frost kapely Pink Floyd, to je muzika, která hraje, ještě pořád hraje, ale už taky dohrává, je 7.11 a narubáš přeje příjemné páteční ráno. Rovnou tady se Zbyškem, který píše, milí býťací býťačky, nejen ze severu. Zveme vás na tuto sobotu od 19 hodin do Turnova, kde před kavárnou kulturního centra Střelnice zahraje legendární kapela Žízeň. Jejíž kavrový repertoár se téměř 100% stotožňuje s playlistem Rádia Beat. Takže doražte v hojném počtu, zařádíme, zatrsáme, zabumbáme. Za Žízeň zve Zbyšek je jedna z pozvánek, kterou tady mám a teď si ji takhle můžu odkliknout, že už jsem ji přečetl a čekám na ty další. Svoje nápady posílejte takhle třeba mailem na studio@radiobeat.cz nebo SMS-kou na 720 001 222 nebo to rovnou namluvte do aplikace Rádia Beat a přes nahrávátko pošlete přímo sem ke mně.

Mississippi Queen. Jak jsme říkali, dneska je pátek, svátek slaví Kristýna. Pokud jste Kristýna, tak vám přeju z Beatu všechno nejlepší. Pokud nejste Kristýna, tak bych rovnou přihodil nějaké možnosti, které můžete dneska oslavit. Třeba, že dneska je Mezinárodní den z motory. To je ten, který Petr Šimáček úplně nevyznává. Ten se těší na ten bez motoru. Ale dneska motoristi, myšleno tedy řidiči auta, motorek, mají takový svůj mezinárodní den. Taky je Mezinárodní den povídání si vtipů, myšleno tedy anekdot, jak by se to asi dalo přeložit do krásného českého slova. Dneska můžete popřát své sestřenici nebo svému bratranci, protože to je to, co dneska můžete oslavovat. A teď bacha, je taky Mezinárodní den tekily. A to mi neříkejte, že je náhoda, že to vyšlo na pátek.

0: Většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. V Oklahoma City vyhrál o 69 setin před Polákem Pasiutem a Amalie Hilgertová skončila osmá. Vyhrála Australanka Foxová. Golfistka Sára Kousková je po prvním kole Scottish Open na děleném 70. místě. V Ayrshire zahrála 77 ran, tedy 5 nad par. Nejlepší český biker Ondřej Cink vynechá mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Dává přednost přípravě na mistrovství světa. V nominaci je 13 závodníků, medailovou nadějí je juniorka Bukovská. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
0: Zprávy, sport a rock'n'roll.

0: Status Quo, jejich Down Down, tuhle muziku máme za sebou. Je 7.25, chystej se krátké zprávy, Iron Maiden z The Clairvoyant taky na Zeppelin nedojde a ještě možná na něco dalšího.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Špatně jsem to řekl, ne, možná na něco dalšího. Další muzika bude pochopitelně taky. Hlásíte se mi ze 115 u obce Jince na Příbramsku. Tady osobní auto skončilo v příkopu, policisté jdou na místě. Bude to překážet v rámci toho vytahování, minimálně počítejte s tím. V Přelouči ve Verkova ulice, tady je hlášen uzavřený jeden jízdní pruh po havárii autobusu do sloupu veřejného osvětlení. I tahle nehoda už se vyšetřuje. Další jedna zpráva je z Pražského okruhu, myšleno D0. Na 7. kilometru ve směru Ruzině Modlitice porouchaný nákladák odstavený v jednom jízdním pruhu na kraji, kolem něj prosím taky velmi opatrně. Očekávejte, že na D1 na 208. kilometru ve směru dolů na Brno, tak je prý pneumatika na vozovce, někdo ji tam ztratil a vy byste se jí měli určitě vyhnout, to je další jedno místo, kde být určitě opatrný. Mimochodem, když jsme u toho Brna, tak na D1 počítejte od Říčan, že ve směru na Brno se nám to zase začíná zahušťovat a zpomalovat, tahle nehoda. I v pátek, kdy spousta lidí tráví den na home officeu, se prostě zaplnilo. A další jedno místo, které mi tady svítí jako dosti zacpané v dopravní mapě, je D7 na úrovni Slaného. Tam v tom dopravním omezení počítejte, že doprava taky nejede úplně rychle.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
7: 11 v 11.
4: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
1: Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes bude polojasno až oblačno, ojedinělé slabé přehánky, odpoledne a večer od západu mraku ubude a srážky ustanou, teploty vystoupí na 21 až 25.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádio Beat.
8: Hokejový obránce Max Pšenička podepsal s Utahem 3letou nováčkovskou smlouvu v NHL. 19-letý Pražan odehrál minulou sezonu v juniorské WHL za Portland a v závěru zkusil i AHL. Soud propustil Číňana obviněného ze špionáže z vazby a případ vrátil policii k došetření. Muž ale nakonec za mřížemi zůstává, protože státní zástupce proti rozhodnutí podal stížnost. V pasohlávkách u

0: Dal let letounu Aero AB11, který proletěl několika kontinenty.
1: To byly krátké zprávy.
2: Radio B. Classic Rock.

Aby to Iron Maiden v beatovém mailu další zprávy, které říkají takhle stručně: ahoj býťáci a Kačko, prosím o zveřejnění dalšího termínu koncertu kapely Extra Band Revival v pátek, dneska 24. července můžete vyrazit.

na pouťové slavnosti obce do Anína, protože tam vystupuje kapela Extra Band Revival. To je taková stručná úterní soukupa. Pak další zpráva, kterou poslal Tráva, ten píše: v pátek 24. července se ve Šternberku v kavárně v parku od 18 hodin uskuteční hardrockový večírek. Zahrají kapely Goodgrass, to je hardrocková záležitost. Crunch jsou taková kytarovka od Hercny, je tady připsáno. Tak to je jedna z možností. No a potom Tráva pokračuje: v sobotu 25. od 18 hodin se na hřišti ve Střelicích u Uničova uskuteční 15. ročník Střelfestu. Zahrají kapely Livin, UX Band a taky Kalibos.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte. Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

Říká se, že tohle jsou takový nástupci kapely Glenn Apes a nutno říct, že kdo byl někdy na jejich koncertě, tak možná, že by mi dali za pravdu, protože to stojí za návštěvu. April Art dohráli na beatu jako zástupci takové té nové generace je 743. Já teď zase naopak pustím, no nechci říkat úplně starou generaci, ale podstatně klasičtější muziku. Dáme Animals a pak se podíváme za Jardou Šímou na jeho motocyklový výlet na východ. Modelem kam až to půjde, protože ta cesta se tak nějak sama vytváří tak, jak Jarda postupuje.

0: s Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Zůstaňme ještě v Ulan-Ude v motoklubu Opozit. Zde jsme totiž museli totálně změnit náš plán. Ten zněl jasně. Magadan. Ten Mount Everest všech motorkářů. Chtěl jsem ještě po druhé v životě pokořit toto místo, a to dokonce na 250. Bombardování ruských rafinérií však přineslo zásadní problém. Někde nebyl benzín vůbec, někde stály dlouhé fronty a někde se dlouhé hodiny čekalo. Nás to však ale zatím vůbec nepostihlo. Přesto nás všichni varovali, že v zapomenuté oblasti Kolyma bude situace ještě 10x horší. A tak je cesta na Magadan naprostým šílenstvím. Museli jsme proto přehodnotit náš plán, buď se vrátit zpátky domů, nebo zvolit jiné cílové místo. Vladivostok byl proto jasnou volbou. A tak jsem se po 16 letech vydal po stejné cestě na tuto výspu Dálného východu. 350 km za Ulan-Ude se na displeji 250 objevila číslovka 10 000 km, to znamená 9 000 km od domova. Záhy na to málem došlo k utržení SPZky u mého motocyklu, ještě že za mnou jede crossman, který si toho všimnul. Jedeme po krásných asfaltkách, místy ale jsou rozkopané a je to spíše na hard enduro. 3 dny na to už jsme Blagověšensku, v městě, které je nejblíže Číně a od Číny ho dělí pouze řeka Amur. Jsme v 7. časovém pásmu a 11 000 km od domova. Večer projíždíme město a přes řeku Amur fotíme čínské nápisy a osvětlení na druhé straně řeky.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 km prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s 5letou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz.

0: ajťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Mám tady jednu zprávu od nás domova, tady z D6 na 127. kilometru z Varu na Cheb. Počítejte, že je nějaký předmět na vozovce a projíždějte tam velmi opatrně. To je jedno místo. Další je příjezd do Vidova od Českých Budějovic. Tady došlo ke kolizi osobáku s cyklistou. Na místě jsou všechny složky IZS na 230. Na příjezdu do obce Dolce od Plzně. Tak počítejte, že probíhá vyšetřování nehody a poměrně vážné. Osobně to skončilo na střeše, ta nehoda je se zraněním a podle toho bude taky vypadat průjezd. To je třeba si uvědomit a pokud někam tudy míříte na čas, tak vyrazit s dostatečným předstihem. Co mi hlásíte dál, D1 na 36. ve směru na Brno. Tady skončilo osobně auto ve Svodidlech. Na místě jsou všechny složky IZS a vyšetřuje se také ve dvoře Králové nad Labem v ulici 17. listopadu. Nehoda osobního s cyklistou. I tady jsou všechny složky IZS na místě. Počítejte s tím.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes polojasno až oblačno, ojedinělé slabé přehánky, odpoledne a večer od západu mraku ubude a srážky ustanou, teploty vystoupí na 21 až 25. Zítra slunečno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na turnaj v Praze do čtvrtfinále po výhře nad Lucí Havlíčkovou. Dále čeká Dominika Šalková. Mezi nejlepší osmičku prošla také Sara Bejlek a ve čtyřhře si semifinále zahrají sestry Kovačkovy. Fotbalista Jaroslav Zelený ukončil reprezentační kariéru. 33-letý obránce Sparty doslova řekl, že chce uvolnit místo mladším. Po mistrovství světa se s nároďákem rozloučili také Šik, Holeš, Černý a Darida. Už v polovině příštího týdne by nás opět mohly zasáhnout 40. Naznačují to některé meteorologické modely, zatím ale nejde o předpověď, nýbrž o dlouhodobý výhled, který se může měnit. Liberecká zoo otevřela nové parkoviště pro 50 aut. Vzniklo v Lidových sadech u tramvajové točny. Nedaleko je i stanice sdílených kol Nextbike. Pokud máte jejich aplikaci a jste i z jiného města, tak můžete jezdit po půl hodinách bezplatně, klidně celý den. Musíte ale mezi vypůjčkami počkat 10 minut. A nakonec pozvánka na zítřek od Petra Jílka na východ Čech.
3: Chtěl bych vás pozvat na chocenský kytarový open air a sraz chocenských motorkářů v Kafe 59. Bližší informace na mém webu www.jilekpetr.cz.
2: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 24. července 2026.
0: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

13 minut po 8 dohrávají Jury a Hippy, Come Back to Me. Před námi je třeba zpráva tady od Martina. Ahoj, mám tu pozvánku na Olympik, Vinné sklepy, Kutná Hora, Pomlčka, hudba na Vinicích 2026. Akce se koná zítra 25. července od 20 hodin s tím, že otevřeno je už od 18, takže je to jedna z pozvánek, kterou klidně býťáci můžete využít, jste-li někde v dosahu. Další zpráva, tentokrát SMSková s pozvánkou, tak přišla tady od Pavlose. V pátek 24. července v areálu přírodního koupaliště Poděbrady u Olomouce vystoupí kapela Andry NKSČ, zazní kavry kapel Jiří Schellinger, Progress 2, Olympik, Věsací zámek, Hudba Praha a další. Začátek je v 19 hodin, vstupné dobrovolné, to píše Pavlos a vy to můžete využít a taky můžete poslat svoji vlastní pozvánku, jestli u vás něco hraje nebo se koná něco úplně jiného, můžou to být motorky, auta, závody, modely, sport, nechám to úplně na vás. Zkrátka pozvánky pro býťáky přijímáme a hlásáme celý ten dnešní den od samého rána do samého večera. Na vás je, abyste si vybrali, jakým způsobem dáte vědět, třeba SMS-kou, nebo mailem, nebo zprávou z aplikace.

Alice Cooper, ten se k nám blíží, ne tedy sám, i když třeba do budoucna zase ano, ale teď myslím hlavně na ten koncert Hollywood Vampires, který se chystá tady u nás a třeba i v jiných místech napříč evropským turné. Tam vás ale zvát nebudu, zvát vás budu k nám a můžu prozradit takovou tajnou informaci, že šuplíku tom kouzelném, který tady ve studiu máme, kde se zázračně objevují vstupenky, tak už se objevilo několik vstupenek i na Hollywood Vampires. Tak když budete pozorně poslouchat, tak by se mohlo stát, že zrovna vy budete mít to štěstí, že si je tady na Beatu vyzvednete úplně zdarma. Teď vám je nabízet nebudu, jenom to říkám jako takovou informaci k dobru, protože když se do kouzelného šuplete podívám pořádně, tak úplně na vrchu jsou vstupenky na Jet Rotal na 1. srpna do Lokte nad Ohří. Myslím, že včera nám ten model krásně vyšel, můžeme ho zopakovat. Pokud by mě náhodou napadlo, že pustím Jet Rotal a vy jste se během nich dovolali sem do studia na 210 32 33 34, což není teď, jak mi začal blikat telefon, teď nic nehraju, teď drmolím. Tak když se dovoláte během té hrající písně, tak budete mít u mě právě dva lupeny do Lokte nad Ohří. Domluveno? Tak buďte ve střehu.

0: Prešinové sporty na rádiu Beat.
1: Loket o víkendu přivítá světovou motokrosovou elitu, více Petr Kovář.
2: Královskou třídu MXGP opanuje Lukas Kunen z Belgie. Z českých reprezentantů zde bude bojovat o body Kuba Terešák nebo Martin Krč. Ve slabší kubatuře MX2 se probojoval na 10. pozici Julius Mikula z týmu Osička MX, tuto skupinu vede nově španělský závodník Julian Fares. Z dalších českých zástupců zde se představí Radhouský, Venhoda, Janout nebo Červenka. Vložené třídy budou mistrovství Evropy 65, 85 a v klase EMX dvoutakt bude obhajovat titul Vaše Kovář. V sobotu jsou na programu kvalifikace, v neděli startuje MXGP ve 13 hodin.
1: Zítra se pojede šumavský MTB maraton. Závod horských kol v Zadově je součástí českého poháru v maratonu a zároveň mistrovství republiky. Cyklisté si mohou vybrat tratě na 77, 29 anebo 17 kilometrů. Martin Macík představil nový kamion Evo 5, se kterým chce znovu zaútočit na vítězství na Rally Dakar. Nová verze přináší upravený design, vylepšený systém dofukování pneumat

0: pik i lepší osvětlení pro noční etapy. Generálka na Dakar půjde na podzim v Maroku. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
1: Zprávy, sport a rock'n'roll na rádiu B.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, býťáci, podívat na aktuální dopravu a to, co mi tady nově hlásíte v Brně, třeba Rouru a v Královopolském tunelu. Tady počítejte, že je pro poruchu odstavený nákladák, což se samozřejmě musí podepsat na té průjezdnosti. Tanwald, Krkonošská ulice, tady došlo ke střetu osobáku s chodcem, je to vážná nehoda na místě, všechny složky IZS. Další jedna zpráva je taková preventivní, ale taky důležitá, z 35 na 16. kilometru z Hrádku na Turnov, to znamená někde na úrovni Stráže, počítejte s porouchaným autákem, který zasahuje do jízdního pruhu, proto je potřeba ho objíždět velmi opatrně. To je další jedna informace. No a jedete-li z Prahy na Báště pozadu, tady po 93, tak počítejte, že se vyhýbáte u Bášti nehodě dodávky s osobním autem. Co se týká špuntu a kolon, tak začít můžeme třeba na D1 před Brnem, ne že by to bylo nehybné, to bych úplně neřekl, ale pomalu jedoucí kolona se nám tam tvoří už od Domašova, s tím bych na vašem místě počítal. Vázne malinko příjezd do Prahy po D8, zpomaluje to od Odolené vody na úrovni letiště D7, nebo tam to ještě není D, ale 7, tak počítejte, že tam je zpátky. Před tím semaforem se tvoří špunt, no a na Pražském okruhu na D0 tradičně stojíme od Rudné k Ořechu, z druhé strany od Slivence k Ořechu, no popojíždíme. Tak popojíždějte s opatrností, všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Kufry?
4: V autě.
3: Pasy?
4: V autě.
3: Bítě?
4: V autě.
0: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
2: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
0: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
5: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
6: Prosím vás, vy jste cukrárna?
7: Ne, autoservis.
6: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
7: Povídám, že jsme...
6: Indiánka, rychle.
7: No, jak chceš. 20 korun.
6: Cože?
8: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
6: Větrník.
8: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
6: Větrník. A je čerstvý?
8: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádio Beat.
0: Rádio Beat. Počasí.
9: Dnes nejprve slunečno na

0: Stanley Cup. 37-letý Američan podepsal dvouletou smlouvu ve výši 169 milionů korun za sezonu. Stavební úřad nařídil neodkladné odstranění zbytku vyhořelé a částečně zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Majitel už má pro demolici vybranou odbornou firmu. Praha otevřela další bezpečnou úschovnu kol u stanice městské hromadné dopravy.
1: Tentokrát uzamčený přístřešek s nepřetržitým kamerovým dohledem vznikl u tramvajové zastávky Holině. Cestujícím tak umožní bezplatně zaparkovat kolo a dále pokračovat tramvají. Po pilotním projektu na Opatově a zastávky Holině se chystají další. Honza Navrátil, Praha.
0: V Hitlerově rodném domě v rakouském Braunau am Inn nově sídlí policie. Stanice má omezit neonacistické poutě a hajlování před budovou. A nakonec letecký trh čeká rekordní rok dodávek. Airbus a Boeing chtějí dohromady předat kolem 1400 nových letadel. Potýkají se ale s nedostatkem dílů i motorů. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

0: Nebylo úplně těžký odhadnout, že když jsem říkal, že až budu hrát Jetroutal, budu rozdávat lupeny, tak nebylo úplně těžký odhadnout, že ty Jetroutal už mám dávno v plánu pustit. Teď se to taky stalo. Standa Radio Beat?
1: Ahoj, tam tady Martin.
0: Čau, Martine.
1: Volám, že Jetroutal slyším.
0: Ano, voláš, ať slyšíš správně. Můžu ti potvrdit, že slyšíš správně. Dáš dohromady název písně, to je taková mimo soutěžní ptákovina, to už nehraje roli v tom.
1: Nedám, nedám.
0: Jasně, volal jsi totiž velmi brzy, tak chápu. The Whistler se jmenuje, ty jsi splnil tu podmínku, že se ti podařilo, a to je na tom vlastně vždycky to nejtěžší, probourat tu telefonní linku, takže dva lupeny do lokte na 1. srpna na Jetroutal máš u mě. Odkud tam pojedeš? Jak jsi daleko?
1: Pojedu až z Opavy.
0: Z Opavy do Lokte, to je ale krásný výlet, kamaráde.
1: To spojím s nějakým víkendem.
0: To bych ti doporučoval. Vem to hele ve Varech na kolonádu, ono v Lokti je taky moc jo. Pěkně. Je tam spousta.
1: Tam
0: no, tak si to tam budeš moc prohlídnout. Protože to se teda projedeš pěkně. Ale stojí to za to. Hele, stojí to Jasně. Za to. Zákulisí říká, že Ian Anderson sám trval na tom, že chce vystupovat v Lokti, že už tam kdysi byl a že to prostředí prostě chce znovu navštívit. Navíc vymyslel koncert na dvě půle dlouhý. Rozdělený pauzou, aby si to tam užil ony fandové, takže tam očekávám skutečně velkolepé, výjimečné vystoupení, ty budeš u něj. Gratuluju.
1: To bude paráda. Super, děkuji moc.
0: Vydrž mi na drátě, zapíšu Jasně. Si co a jak.

Zeppelinová Janiska na rádiu Beats a Get It By You Can je za námi. 8.44 přesný čas, čas, kdy se obvykle tady domlouváme, jak se budeme střídat, ale tento týden, jak víme, tak je takový velmi speciální ve vysílání rádia Beats, takže se střídat úplně nebudeme, zůstáváme po deváté, ale už si tady pomalu začínám chystat dnešní živák, dáme si další díl léta jako živého. Naposledy v tomto týdnu, ale rozhodně ne naposledy o těchto prázdninách, chystám nějakou tu živou muziku, která by měla dneska zaznít. A nebudu prozrazovat ani naznačovat, protože když bych zkusil nějakou nápovědu, tak bych to vykecal. Počkejte si na to a těšte se, že po deváté, mezi devátou a desátou si dáme další jeden bez toho živáček.

že to bude Queen, to vám říkat nemusím, že jo, tohle to je naprosto jasná věc. Co vám ale říkat musím a chci, tak to jsou pozvánky na dnešek, zítřek, pozítřek, zkrátka ty víkendové, které tady v pátek na Beatu pravidelně probíráme. Tady třeba přišla jedna SMSka, taková poměrně stručná, ale důležitá informace v ní jsou. Zdraví Olympic Tribute. Zítra 25. července od 19 hodin otročínské slavnosti, tak se stavte pohodový nebo nejen tento den, je tu napsáno, a pak je tady ještě napsáno nazdar. Tak to je jedna zpráva. Další, kterou bych tady měl, tak je už obsáhlejší a je tu napsáno: ahoj býťáci, dnes se v Luškovicích u Zlína konají pivní slavnosti a bude tam dost jednak pitiva, ale druhá taky co na poslouchání. Pokud vím, tak Kabát Revival a mnoho dalšího přijedou také mini pivovary z okolí, tak se stavte. To je další jedna zpráva, která je vyřízená a kterou můžete využít jako takovou inspiraci na to, kam se jít podívat. Mezi maily se taky najde lecos, třeba tady ahoj kamarádi, dnes v Horních Dvorcích u Strmilova v rokové stodole odehraje od 20 hodin své vystoupení legendární valašská skupina Fleret. Počasí má být parádní, místo krásné, tak doražte v hojném počtu. Děkuju, to píše Silva.

0: Slováci na čtyřech kolech.
1: Za 5 minut bude 9, to znamená, že přijde další živák. Ještě než se tak stane, pojďme si říct, že na D1 na 214. kilometru dolů na Brno od Ostravy je havarovaný osobák a řeší se, co s ním. To je jedno místo. Na D10 na 20. kilometru na Prahu je porouchaný auták, to je druhé místo. Na D3 na 82. kilometru Mezno Kaplice, tak je prasklá guma, myšleno pneumatika, to je třetí místo na dálnici, kde být opatrný. Jedete-li v Litomyšli, tak opatrně v Moravské ulici, tam teprve míří hasiči, je tam nějaký snad vylitý olej na vozovce, takže tohle to se bude řešit. V Ostravě ve Výškovické ulici se řeší nehoda osobního auta s dodávkou, to byste měli také vědět, a když se podívám, jak se nám vyvíjejí špunty, no tak je to pořád v podstatě stejný. Jedete-li po D8 na Prahu od Odole na Vody, jedete jen velmi pomalu, zpomalí se na D7 u letiště, na D0 tradičně z jedné strany od Rudné, z druhé strany od Slivence, v obou případech na Ořech, teprve pak se rozjedete. No a kolona před Brnem, taková ta tradiční už, tak ta nám postává někde od Domašova. Počítejte s tím a jeďte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bít.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes polojasno až oblačno, ojedinělé slabé přeháňky, odpoledne a večer od západu mraku ubude a srážky ustanou, teploty vystoupí na 21 až 25. Zítra slunečno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Carapaz vyhrál 18. etapu Tour de France po úniku v závěrečném stoupání. Žlutý trikot udržel Slovinec Pogačar s náskokem 4 minuta 32 sekund. Nejlepší z Čechů byl Matyáš Vacek na 42. místě. Amatérský golfista Maximilián Jelínek je po neúplném prvním kole turnaje Hotel Planner Tour v Kuřimi nejlepším českým hráčem. Se skóre 2 pod pár mu patří dělené 18. místo. Pohonné hmoty v Česku po skončení vládní regulace výrazně zdražily. Třeba nafta šla za týden nahoru o více než 4 koruny za litr a Česko se ve srovnání s EU propadlo z 3. na 10. místo. Očekává se navíc další růst kvůli dražší ropě a napětí na Blízkém východě. Provoz na železniční trati mezi Táborem a Jihlavou je po nehodě u Chýnova znovu obnoven. Osobní vlak se na přejezdu střetl s nákladním vozidlem. Při nehodě se zranili 4 lidé a škody přesáhly 6 milionů. A nakonec v Bohumíně testují nový způsob ochrany před povodněmi. Hydrologové v části Nová Ves ověřují, jestli by odvodňovací vrt s výkonným čerpadlem dokázal při záplavách rychleji odvádět vodu. Více mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Právě Nová Ves se při povodních v září 2024 zalila mezi prvními. Leží totiž mezi několika menšími toky, které se při vydatných deštích rozvodňují. Po opadnutí zůstávala některá místa pod vodou ještě řadu dní, protože osada nemá přirozený odtok. Proto nyní hledáme způsob, jak ji při případných krizových situacích odvodnit co nejrychleji.
1: To byly zprávy, po kterých přichází Vejvodák.

0: Kelinky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu Beat.
2: A ti dám vejvodňáka, je 9 hodin a 3 minuty, k tomu s vámi je Standa Rubáš, přeju býťáci příjemné páteční dopoledne tady z Beatu s tím, co muselo přijít a je to nevyhnutelné, je to dobře. Je celé prázdniny vždycky ve všední dny, takhle mezi 9. a 10. hrajeme nějakou muziku z kategorie živáků. I dneska tady jeden takový živák pro vás připravený mám. Pro mnohé to bude příjemné zpestření dopoledne, pro mnohé to bude, doufám, příjemná vzpomínka na nedávný koncert, který se udal tady u nás 6. července v Pardubicích. Tak ti, kteří tam byli, už tuší přesně, o čemže to mluvím. Ti, kteří netuší, těm řeknu, že se v čase přeneseme do jiného místa a do jiného času. Ten koncert se natáčel 1. listopadu 2007 a vycházel o rok později a u nás v Evropě ještě o nějaký rok a měsíc později, ale v každém případě jsem došel pod názvem Live from Texas. Podepsáni pod tím živákem byli ZZ Top a my na ně máme celou hodinu.

Takhle to tenkrát vypadalo, když se ZZ Top sešli a natočili svůj koncert v roce 2007. 1. listopadu v Nokia Theater v Grand Prairie v Texasu vznikl tenhle ten živák, který potom vycházel, a pak záleží, kde jste zrovna byli, protože vycházel 24. června 2008, ale zároveň v Evropě až 28. října 2008, a pak jste si mohli vybírat, jakou verzi byste chtěli, jestli DVD, CDčko, dokonce i vinilová byla v Evropě tenkrát k dostání, do modra laděný obal, na kterém byli vyobrazeni muzikanti v tom triu Frank Beard, Billy Gibbons a Dusty Hill, všichni takhle jednoduše z toho koncertu, ale nějakým takovým rybím vokem, protože stáli mezi těmi mikrofony a ty jsou lehce zakřivané. No a na tom živáku je v podstatě takové ZZ Top best of nahrané naživo. Nechybí tam třeba Blue Jean Blues, nechybí tam třeba Pearl Necklace, píseň, která nemá s perlovým náhrdelníkem vůbec nic společného, ale je taková lehce přisprostlá. Je to totiž metafora.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na rádiu Beat.
2: It's blues time!

0: Radio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
1: Dobrý večer, máte vybráno?
2: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
1: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
3: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.

0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Kessler, I now gotta bump it up a little bit. Give the

Zasloužený poklesk i třeba za tuhletu živou verzi skladby nazvané Lex. Leto, jak uživa, je v plném proudu, ještě nám zbývá nějaký čas na to, abychom se vyřádili s tímhletím živákem kapely ZZ Top nazvaném Live from Texas. Tím v podstatě muzikanti tenkrát řekli všechno potřebné, protože v Texasu v Nokia Theater se to v roce 2007 odehrálo a taky natočilo, vycházelo to později. Když se podívám třeba jenom na výsledky hitparády prodeje DVDček v tom roce 2008, kdy šel tenhle živák do světa, tak je třeba říct, že se mu velmi dařilo. První šprušli to třeba získalo v Rakousku, nebo ve Finsku, nebo ve Švédsku, taky v Spojených státech, na druhé to skončilo v hitparádách třeba ve Švýcarsku, Norsku, na třetím místě to bylo v Austrálii, nebo třeba v Belgii. Jenom Němci tenkrát nějak špatně zareagovali, protože německá DVDčková hitparáda tenkrát ukazovala nejlépe 21. to už prošli. A to byla opravdu výjimka. Do první desítky se to vešlo v podstatě úplně všude po celém světě. Taky to po zásluze bylo označeno zlatem na mnoha místech a 5 platinou třeba v Kanadě, protože tam se prodalo 50 tisíc kusů hned v tom začátku prodeje. Což je teda zvláštní, protože to se povedlo tenkrát i v Německu a tam to v tom žebříčku úplně nahoru nešplhalo. No jsou prostě takové ty statistické věci okolo té muziky, které často na první pohled smysl nedávají. Ještě, že ta muzika je podstatně důležitější. Pojďme zpátky k živáku a pojďme si dát třeba La Grange, nebo jak oni to říkají, La Grange, a k tomu Tube Snake Boogie, tu bych tady taky měl.

0: ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu Beat.

0: Nabíto, ZZ Top a jejich Taš. Dostali jsme se vlastně nakonec, no nejenom hodiny, ale i toho dnešního živáku z léta jako živého, kdy jsme se věnovali tomu jejich vystoupení z Texasu. Ten je za námi další jeden takový živák, řekl bych best of živák, nás čeká zase příští týden v pondělí, protože všední dny po celé prázdniny po deváté jsou vyhrazeny právě tomuto tématu. Už tady mám takový plán toho, co bychom si příští týden mohli pustit za muzikanty, kapely a jednotlivé nahrávky, ale jak tady vnitřní pravidla dohody moderátorů říkají, nic neprozradíš, tak neprozradím. Ani teď nějakou indicii nevyhodím, prostě si počkejte, býťáci, ať máte nějaké to překvapení na ten příští týden. Na příští minuty to naopak uděláme obráceně, tam nepotřebujeme žádná překvapení.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pojďme se podívat na aktuální dopravu, kterou hlásíte ji z mnoha míst, hlavně takhle při dopolední špunty a kolony nás tak trošku trápí. Jedete-li po D1 na Brno, tak není překvapením, že někde od Říčan, Rosic se pohybujete v koloně k tomu Brnu, to tam bývá každý den. Je to až k tomu místu, kde se D1 potkává s D2, no a kde probíhají nějaká ta omezení a práce na vozovce. Pak to ale člověka může zmást, protože se rozjedete, prosvištíte kolem letiště nahoru a od Podolí stojíte znovu, a to proto, že máte před sebou dopravní nehodu, nebo dokonce několik. Na úrovni Tvarožné Blažovic, tam se to děje. Pak se teprve rozjíždíte směrem nahoru na sever bez nějakých komplikací, ale stojí se i v opačném směru na úrovni Rousínova. I tady je nějaký ťukanec a ten zdá se být navíc v dopravním omezení, takže tady ta kolona dost možná ještě poroste. Budeme to sledovat a pokud ano, dáme si vědět. Jedete-li do Prahy, tak na D8 počítejte s hustým provozem od Odole na Vody, tam se nám tvoří jeden takový špunt, tradiční trasa Černý most vrchem na Letňany, spodem na Štěrboholi, ta je taky poměrně dost plná. Nezvykle průjezdné to je na D0 od Brněnské na Plzeňskou dálnici, v opačném směru počítejte mezi Rudnou a mezi Ořechem se zpožděním, které tam prostě a jednoduše musíte nabrat. No a na Hradecké dálnici nám zase zpomaluje doprava na úrovni Sadské. Není to žádná zatím extra dlouhá kolona, kterou bych radil objíždět, ale je dobré o ní vědět, teď už o ní víte, tak jeďte opatrně, býťáci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Radio B. Počasí.
2: Dnes polojasno až oblačno, ojedinělé slabé přehánky, odpoledne a večer od západu mraku ubude a srážky ustanou, teploty vystoupí na 21 až 25. Zítra slunečno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
2: Fotbalisté Hradce Králové se vrátili do pohárové Evropy vítězně. Duel v Norsku sledoval Petr Plintovič.
3: Hradec si zahrál zápas evropských pohárů po 30 letech a úvodní duel druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromso zvládl. Nejprve přežil penaltu a v závěru rozhodl o výhře 1-0 Fanburen. Odveta v Malšovické aréně se hraje příští čtvrtek.
2: Fotbalisté Jablonce prohráli úvodní utkání druhého předkola konferenční ligy ve Varaždínu 2-3. Severočeši přitom ještě v 67. minutě vedli 2-1. Bešiktáš porazil v úvodu druhého předkola Evropské ligy Midtjylland 1-0. Černý odehrál celý zápas a přihrál na jediný gól. Vítěz dvojzápasu může v dalším kole narazit na Hradec. Armáda dnes dál vyšetřuje pád vrtulníků u H1Y Venom u náměště. Při nehodě včera zemřela vojákyně, 4 další vojáci jsou zranění a zničen byl vrtulník za 1,5 miliardy korun. Stroj mohl při přistávání ztratit účinnost ocasního rotoru a nekontrolovaně se roztočit. Ukrajinci při útocích na Rusko využívají meteorologické balony, které vynášejí drony až do výšky 10 kilometrů. Stroje pak část trasy překonávají bez zapnutého motoru, takže jsou hůře zjistitelné radary a infračervenými senzory. A nakonec, jeho česká policie testuje elektrický vůz Škoda Elroq. Z 0 na 100 zrychlí za 6,6 sekundy, jezdí až 180 a na jedno nabití ujede skoro 600 km. O případném rozšíření elektrických vozů rozhodnou právě výsledky několika měsíčního zkoušení. Zprávy jsou tímto za námi.

0: Taky jedna z těch posledních věcí, která nám tady po Ozim zůstala, tahle ta fantastická spolupráce Ozzyho s Billy Morrisonem. Gods of Rock'n'Roll máme za sebou na hodinách 10 a k tomu 20 minut standardu Báš přeje příjemné dopoledne páteční, Kristýna a všechno nejlepší k svátku. A hned díky Býťákům přináším nějaké tipy, kam třeba můžete nějakou Kristýnu vzít.
1: Ahoj, tady Libor. Chtěl bych vás dneska pozvat na Zukalův mlýn, to je v Podolí u Brna. Budou tam hrát dneska Kravši od 19.30. Přijďte všichni, bude to super akce. Ahoj.
0: To bychom měli jednu pozvánku takhle natočenou přes aplikaci Rádia Beats. Tady je potom další.
2: Ahoj všichni. Chtěl bych vás pozvat do Předbořic u Kovářova na zítřejší rokovou zábavou s kapelou All Right Band z Kladna. Akce se koná za každého počasí. Party stanu občerstvení zajištěno.
0: Díky za tohleto zprávu. Pokud máte nějakou další pozvánku, nápad na to, kam Býťáky pozvat dneska, zítra, pozítří, tak to buď to takhle natočte do apky a pošlete, nebo to sepište do zprávy a pinkněte mi to mailem nebo SMS-kou.

0: jazyku. Pro ty, kteří chtějí vědět víc. Pro všechny zdarma, každý týden ve vaší e-mailové schránce. Bítová rozhledna. Rokové čtení od Radka Dieslera. Aktuality nejen z Beatu. Zprávy, články a informace, které nikdo jiný nemá. Vyplatí se mít rozhled. Tak se přihlaste k odběru Beatové rozhledny hned teď. Vše je na www.radiobeat.cz.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Včera neděle bylo. Včera byl hezký čas. Včera neděle bylo. Za týden bude zás.
3: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase...
4: Klasika, novinky, rozhovory. Každou neděli od 8 do půlnoci.
2: Za týden bude
4: na Beatu.
0: Menšinové sporty na rádiu Beat.
5: Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. V Oklahoma City vyhrál o 69 setin před Polákem Pasiutem a Amalie Hilgertová skončila osmá. Vyhrála Australanka Foxová. Golfistka Sára Kousková je po prvním kole Scottish Open na děleném 70. místě. V Ayrshire zahrála 77 ran, tedy 5 nad par. Nejlepší český biker Ondřej Cink vynechá mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Dává přednost přípravě na mistrovství světa. V nominaci je 13 závodníků, medailovou nadějí je juniorka Bukovská. Loket o víkendu přivítá světovou motokrosovou elitu, více Petr Kovář.
6: Královskou třídu MXGP opanuje Lukas Kunen z Belgie. Z českých reprezentantů zde bude bojovat o body Kuba Terešák nebo Martin Krč. Ve slabší kubatuře MX2 se probojoval na 10. pozici Julius Mikula z týmu Osička MX. Tuto skupinu vede nově španělský závodník Julian Fares. Z dalších českých zástupců zde se představí Radhouský, Venhoda, Janout nebo Červenka. Vložené třídy budou mistrovství Evropy 65, 85 a v klase EMX dvoutakt bude obhajovat titul Vaše Kovář. V sobotu jsou na programu kvalifikace, v neděli startuje MXGP ve 13 hodin.
5: Zítra se pojede šumavský MTB maraton. Závod horských kol v Zadově je součástí českého poháru v maratonu a zároveň mistrovství republiky. Cyklisté si mohou vybrat tratě na 77, 29 anebo 17 kilometrů. Martin Macík představil nový kamion Evo 5, se kterým chce znovu zaútočit na vítězství na Rally Dakar. Nová verze přináší upravený design, vylepšený systém dofukování pneumatik i lepší osvětlení pro noční etapy. Generálka na Dakar bude na podzim v Maroku. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
0: Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Stavně nabíto, je Jimmy Shelter, ten je za námi 10.48, to znamená, že ještě pořád můžu říkat, že je dopoledne, že vám přeju dobré páteční dopoledne před víkendem, který, jak se zdá, bude poměrně dost nabitý.
1: Ahoj býťáci, zdravím vás Písecké Počáry. Dneska večer přivítáme na naší letní akustické terase rakovnickou písničkářku Blondýnu. Blondýna vlastním jménem Eva Suková je nejenom písničkářka, ale i básnířka. Přijďte si s námi tedy užít krásný večer na naší letní terásce. Začínáme v 8 a těšíme se na vás. Divadlo pod čarou, Písek.
0: No a ještě jedna by se tady našla.
2: Na tržišti pod Kaštany ve Zlíně je v sobotu 25. open air rokotéka Martina Koeniga. Vstup bude volný a atmosféra taky. Pozor na přání, mohou se splnit.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7 na Rádiu Beat.
3: Lokaj, ohlašte své paní, že přišel Antonio Cerutti.
4: Na smutek nepřijímá.
3: Neříkej.

0: se moc. On je tý...
1: Býťáci na čtyřech kolech.
2: Nesu další čerstvý nášup a ne úplně veselé zprávy. Tady v tom případě z Kralovic na Plzeňsku na Markově třídě je tam hlášena havárie nákladního osobního auta s motocyklem a je vážná se zraněním. Na místě jsou tady všechny složky IZS. Na D8, 7. kilometru ve směru na Prahu byste měli počítat s nehodou dvou osobních aut. Ozýváte se také zde jedničky na 214. ve směru Brno, tak 214. To už v podstatě se počítá za Brnem. Tam počítejte, že je havarovaný osoba, který to tam přicpává. Na D35 je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli nehodě ve směru na Hradec někde na úrovni 258. kilometru. Co se týká kolon, tak právě u toho Brna je to díky těm nehodám takové přicpanější. Jednak to stojí díky pracem na vozovce, už někde od Domašova před Rosicemi, pak se rozjedete za tou spojkou s D2, ale ne na dlouho, to je fakt pár metrů a začnete brzdit znovu a táhne se to s vámi až na ten 214. Za Holubicemi se potom dál rozjíždíte směrem nahoru na Ostravu. Počítejte s tím, býťáci. To je jedna kolona, která nás trápí v průběhu toho dnešního dne. Další už jsou takové očekávatelné, že je hustý provoz po té D8 na Prahu, to je věc jasná, že je hustý provoz po D5 od Rudné na Ořech na Pražském okruhu, to je věc taky jasná. Ne, že by nás to bavilo, ale je to tam každý den, tak o tom už všichni víme. Platí to i dneska, takhle při dopoledni. Jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Studio B.
1: Další brusivo v tahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio B. Počasí.
3: Dnes polojasno až oblačno, ojedinělé slabé přehánky, odpoledne a večer od západu mraku ubude a srážky ustanou, teploty vystoupí na 21 až 25. Zítra slunečno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
3: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na turnaji v Praze do čtvrtfinále po výhře nad Lucí Havlíčkovou. Dále ji čeká Dominika Šalková, mezi nejlepší osmičku prošla také Sara Bejlek a ve čtyřhře si semifinále zahrají sestry Kovačkovy. Manželka poslance Foldyny podala k děčínskému soudu návrh na předběžné opatření kvůli domácímu násilí. Politik je podle policie podezřelý z dlouhodobého týrání manželky a dětí. Středozemní moře je letos mimořádně teplé. Průměr dosahuje 28,3 stupně a místy přesahuje i 32. Zvyšuje tak vlhkost vzduchu a přispívá ke vzniku silných bouřek a výkyvů počasí v celé Evropě. Pokud jste z jižní Moravy a v noci jste zaregistrovali zemětřesení, tak bylo z Rakouska. Magnituda byla 4,4. A nakonec pozvánka na zítřek od Petra Jílka na východ Čech.
4: Chtěl bych vás pozvat na chocenský kytarový open air a sraz chocenských motorkářů v Kafe 59. Bližší informace na mém webu www.jilekpetr.cz.
3: To byly poslední dopolední zprávy, víkend se blíží čím dál víc, užijte si ho.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bík.

0: Trochu té belgičtiny, řekl bych, Ça plan pour moi a Plastic Bertrand na rádiu Beaten dohrál, je 11:15 a k tomu 2 minuty. Tady jedna nevtipná zpráva z dopravy.
1: Ahoj, prosím tě, v Říčanech u Lihovaru těsně u Kruháku spadnul na kabon strom, vzrostlej strom, takže si dovedeš představit, jak to tam vypadá. Ze všech stran zkrátka zácpa, řídí to tam hasiči kyvadlově.
0: No ani si to představovat moc nechci, počítejte s tím, Býťáci, že v Říčanech bude velmi plno a to ve všech směrech, než se tahle situace vyřeší. Tak to máme jednu dopravní odbavenou, pokud byste měli další, tak je hrňte sem do studia Beatu. A pokud vás napadne nějaká pozvánka pro Býťáky, udělejte to též. SMSky, maily, zprávy z aplikace, to všechno se sem dá posílat a nic vás to nestojí.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.
1: Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Včera ráno přišla zubatá, zubatá. Včera ráno přišla

Slavná, dneska už ji nikdo neřekne jinak než topgearovská melodie, i když Jessica od Holman Brothers Band tady byla dávno, dávno předtím, než se zjevil pořad Top Gear. Ta dohrála tady na beatu minutu po půl dvanácté, rychlou pozvánku bychom mohli stihnout třeba tady tu z SMSky. Dnes v pátek 24. července kapela Archa zahraje letní zábavu v Bílém potoku u Hejnic, penzion Bartlovka od 19 hodin, dobré pivičko a poctivý Big Beat bude, zve kapela Archa, děkuji. Děkujeme za odvysílání.

0: Vypadá to na velmi nabitý víkend, jen co je pravda, když se podívám tady mezi ty zprávy, které neustále přicházejí sem do Beatu, tak myslím, že na výběr je víc než dost, kam se člověk může jít podívat. Třeba tady Mára píše, rád bych pozval Beaťáky na dnešní koncert v Žiželicích, kde od 19 začneme s kapelou Manual, naší energickou hard rock and rollovou show, a po nás akci dohraje zábavovka Stresor, díky Mára, Rock Demon je podepsaný tady pod touhle zprávou. Nebo tady chtěl bych pozvat na dnešní koncert Petry Bernerové, který se uskuteční ve Valašském Šenku hotelu Ogar v Pozlovicích od 19.30. Kdybyste náhodou nevěděli, o co jde, tak je tady ještě připsáno Petra Bernerová trio, je projekt české zpěvačky a akordeonistky Petry Bernerové, slovenského hudebníka Tomáše Bobrovnického na kytary a zpěv a jejich syna Tomáše, který hraje na bicí nástroje. Repertoár je postavený na vlastních i převzatých písničkách na pomezí folku a blues. Přijďte, bude to super, píše mailem tady Ogar z Pozlovic.
1: Čau, tady je Božský Zdeněk z kapely Fousatej Had. Chtěl bych pozvat všechny příznivce kvalitní hudby dnes 24. do Pohledu u Havlíčku a Brodu a zítra 25. Šlikova Ves u Jičína Fichtelka. Výborný akce, doražte, budeme se na vás těšit. Čau.

0: Jedna centrifuga od Kabátu, nebo chcete-li to říct americky, tak centrifuga ta dohrála právě teď. 4 minuty před 12. Klikat cvakla dveře letí a Jirka Rogl vchází tady do Světničky mé. Je čas si slíbit, že se prostřídáme, odpoledne pokračuje už v jeho režii s Tupláky, s bluesovou dvanáctkou a doufám a předpokládám, že se spoustou dalších pozvánek do regionu Beatu, ať máme přehled napříč celou republikou, co se u vás kde chystá a co by Beaťák neměl přehlédnout. Nechávám vás tady s čistým svědomím a v dobrých rukách, Beaťáci.
1: Beaťáci na čtyřech kolech.
0: Než si budu po svých, ještě tady mám vaše beaťácké zprávy ze silnic, a to třeba silnice číslo 42 příjezd do Brna je přicpán nehodou dvou osobních aut. S tím byste určitě měli počítat. To je jedna z informací. Předpokládám, že ta říčanská je taky stále platná.
2: Ahoj, prosím tě, v Říčanech u Lihovaru těsně u Kruháku spadnul na kabon strom, vzrostlej strom, takže si dovedeš představit, jak to tam vypadá. Ze všech stran zkrátka zácpa řídí to tam
0: No, 13 na příjezdu do Klášterce na Tohří od Chomutova, tady je nehoda osobního s nákladním autem. Píšete mi na jedné straně, že je bez zranění, na druhé straně, že tam jsou všechny složky záchranného systému, tak ono to ve finále nehraje roli. V každém případě tam ta nehoda překáží, počítejte s ní. Na 50 u Podolí je ve směru od Brna, je nehoda dvou osobních aut, i ta nám překáží v cestě. No a ještě zmíním Kralovice, Markovu třídu, tady probíhá vyšetřování nehody osobního s motocyklem. Cyklem, ta samozřejmě se zraněním je. Jezděte opatrně, Beaťáci, a příjemný víkend.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Zítra bude slunečný a teplý den bez srážek. Bude opět jasno nebo polojasno a teploty 24 až 29 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový obránce Max Pšenička podepsal s Utahem 3letou nováčkovskou smlouvu v NHL. 19-letý Pražan odehrál minulou sezonu jako junior za Portland a v závěru zkusil i AHL. A tenistka Barbora Krejčíková postoupila na turnaji v Praze do čtvrtfinále po výhře nad Lucí Havlíčkovou. Pohonné hmoty v Česku po skončení vládní regulace výrazně zdražily. Třeba nafta šla za týden nahoru o více než 4 koruny za litr a Česko se ve srovnání s Evropskou unií propadlo z 3. na 10. místo. Očekává se navíc další růst kvůli dražší ropě a napětí na Blízkém východě. Liberecká zoologická zahrada otevřela nové parkoviště pro 50 aut. Vzniklo v lidových sadech u tramvajové točny. Nedaleko je i stanice sdílených kol Nextbike. Už v polovině příštího týdne by nás opět mohly zasáhnout 40. Naznačují to některé meteorologické modely. Zatím ale nejde o předpověď, nýbrž o dlouhodobý výhled, který se může změnit. A ještě do světa. Kvůli rozsáhlým požárům ve Francii tam budou zasahovat vrtulníky z Česka a Slovenska. Francie požádala o aktivaci evropského mechanismu civilní ochrany. To byl zpravodajský přehled, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Tady je bluesová dvanáctka.
0: Radio Beat. Bluesová dvanáctka.

Krásné popoledne, víťáci, je pátek 24. července roku 2026, svátek má Kristýna a 17 minut po 12. hodině vás už ze studia Rádia Být na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a nám zrovna dohrál a dospíval Láďa Myšík, kterému mimochodem včera patřila tady ta hodinka, nebo předevčírem léto jako živé, zkrátka, jak hrajeme každý den nějaký ten pěkný živáček. Dneska to byly ZZ Top, co připravujeme na pondělí, to se nechte překvapit. V každém případě já tu mám připraveného Neila Younga, a to přímo tu píseň, kterou můžete znát i v podání Jirky Schellingera, jako Pojď jen tady, pojď jen pojď se tam zpívá, nebo také ty dětské šaty našeho Petra Kalandry, co si dáme potom, to se nechte překvapit. A mám tu ještě také nějaké to lupení na Jetroutal do Lokte na 1. srpna, tak já vymyslím, jakým způsobem vám je předám a za chvíli vám to teda řeknu. Teď je tady už ten Neil Young.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Sweet nám dohráli na beatu, tím mimochodem taky budou tady u nás koncertovat, ale na ty teda zrovna teď tady žádný looping nemám, ale mám tu pořád na ty Jetroutal v lokti a slíbil jsem, že vám vymyslím, jak tedy je vysoutěžíme dnes, tak já to udělám tak jako nevím, jestli dnes, ale včera Standa. Tak pozor, až začne hrát muzika Jetroutal, tedy zkrátka musí to být jejich muzika, můžete volat i na jinou, ale to nic nedostanete, tak až začne hrát nějaká krásná píseň od Jetroutal, teď přemýšlím, kolikáte i volající, no ale když je to prvního, tak prostě první důležitý je zavolat, pokud tedy chcete si udělat výlet prvního, je to sobota, do Lokte, Jetroutal tam budou hrát bez předkapely od 8 a ten jejich program by měl být rozdělen na dva samostatné pěkně dlouhé bloky s přestávkou, takže myslím, velká paráda to bude, co si budeme povídat nad tím ten svítící hrad. Možná bych tam taky mohl vyrazit, když tak přemýšlím, protože vysílám do dvou, to bych stihl a pak se v noci vrátím. No uvidíme, býťáci, v každém případě, až začnou hrát Jetroutal, volejte na číslo 210 32 33 34.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
2: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
3: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
2: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
6: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.
7: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
8: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. NASA zpomaluje projekt stanice Gateway na oběžné dráze měsíce. Místo ní chce do roku 2032 vybudovat za zhruba 20 miliard korun stálou základnu na jižním polu měsíce. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
9: Amerika mění taktiku měsíční mise.

0: projekt ale má několik překážek, jako například, že systém musí vydržet desítky hodin tmy a mrazu. Použijí se tedy také jaderné baterie. A třeba, že obří motory raket víří tvrdý a ostrý lunární prach, který veškerou techniku ničí. Nebude to snadné.
1: Beatleskop. Gmail bude možné nově prohledávat hlasem díky funkci Gmail Live. Prostě položíme dotaz a asistent vyhledá potřebné informace přímo v e-mailech. Novinka ale bude placená a zatím není jisté, jestli vůbec bude podporovat češtinu.
2: Beatleskop.
1: Kaufland testuje chytré nákupní vozíky s tabletem a skenerem. Zákazníci si zboží načítají rovnou při vkládání do vozíku, což má urychlit nákup. Systém ale zatím neodhalí nenaskenované položky a hrozí tak zneužití. Čas pro Beatleskop se tímto naplnil.
2: Radio Beat.

0: sice cvíček, na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 16. První koncert. Rok 1996. Čte Honza.
2: Dát dohromady první koncertní repertoár nám trvalo celý jaro. Když jsme měli 7 písniček, což je asi takovej minimální počet pro to někomu předskočit, začali jsme hledat příležitost. Byla schovaná v Praze na Smíchově, kde jednou pařil Zemánek s jeho blízkým kamarádem Tomášem Varteckým, kytaristou z Kurtizán z 25. Avenue. No a po několikátým panáku nás tam Varťák určil před kapelou na jejich červnovém koncertu. Tak snadný to bylo. A oba dva si to naštěstí zapamatovali do druhého dne. Vystupovat poprvé před Kurtizánama byl poměrně ostrý start. Tu kapelu, teda v její původní sestavě, což byl Viking, Simon a Varťák, můžeme označit za kultovní podobně jako Michaelův strýček, Plexis a podobně. Nejenže vznikly dávno, ale členové těch kapel žili opravdovej rock'n'roll, nebo spíš možná hardcore. A to je pak v té hudbě hodně slyšet. Kurtizány byly prostě vždycky hodně hustý a temný. A stejně takový bylo místo akce Futurum, kam jsme třeba my v té době moc nechodili. Teď je to už dlouho krásný klub, ale tenkrát tam černý nátěr zdí a bídný osvětlení dodávali prostoru ponurou atmosféru. Byla to taková díra. Když se blížilo datum koncertu, začal na nás tlačit pořadatel, ať dodáme jméno naší kapely. Což bylo něco, čímž jsme se do té doby ku podivu nějak moc nezabývali, protože byly na pořadu dne důležitější věci. Na zkouškách padlo několik jmen, jako V-Gang, teda Vinohradský gang, to se drželo docela dlouho, nebo třeba Hopsa Hejsa do Brandejsa, až si někdo vzpomněl na starý Vohnout a ostatní už radši neprotestovali, aby se debata ukončila a mohli jsme se dál věnovat přípravě na naší první veřejnou exhibici. 27.6.1996 bylo ve Futuru hrozně málo lidí. Byla to mrtvá doba a i na takový kapely, jako byli headlineři onoho pro nás památního večera, chodili jen nejoddanější fandové. My to vnímali spíše jako výhodu, protože jsme si to chtěli zkusit nejdřív inkognito a pak až to roztroubit. Nepozvali jsme nikoho, rodičům, prarodičům, dokonce ani nejbližším kámošům jsme o tom neřekli, přestože jich byly stovky. Na místě jsme se na zvukové zkoušce dohodli na tom, kdo kde bude na pódiu, teda že Zemánek si stoupne do prostřed a my s bráchou na křídla, což tak zůstalo už na pořád. A pak jsme čekali na koncert a měli poprvé a naposled trému. Poobcházeli jsme sem a tam, chtělo se nám pořád na záchod, exovali jsme panáky, až přišel náš čas, my vylezli na pódium a spustili to.
3: Hele, tak si jsme Vohnout a tohle je náš první koncert.

Naše koncertní premiéra byla vcelku úspěšná, alespoň měřeno pohledem z pódia. Stálo pod ním 7 lidí, kteří se hejbali a tleskali, takže jsme dokonce přidávali, respektive opakovali asi 2 písničky, protože přidávat nebylo co. Po koncertě jsme byli plní emocí a strašně to oslavili, protože zásadní psychologický krok, teda zkusit si zahrát před lidma, jsme měli za sebou. Ono totiž sedět na zkoušce na židli v malé místnosti, mezi písničkama kouřit cigáro a povídat si o tom, co jsme dělali včera večer, je diametrálně odlišný od toho stát na pódiu, kde je úplně jiný a většinou horší zvuk, svítí na tebe světla a koukají lidi. Je tam prostě spousta věcí, který člověk musí hodit za hlavu, což jsme si přesně na tomhle prvním koncertě vyzkoušeli.

0: To byla poslední písnička.
1: My už jinou nemáme.

To byl Vohnout a před muzikou další pokračování čtení jejich knihy právě samými, tedy samotnými muzikanty z kapely. A dobrou zprávou budiš, že pokud někdo z vás dává třeba takhle i v létě přednost těm knihám papírovým, těm takovým pravým, jak říkáme, voňavým, čemuž určitě i já rozumím, tak tahle kniha s názvem Vohnout 30 svíček na dortu, opatřená je pěkně takovým vtipným, barevným obalem, tak ta se dá snadno zakoupit samozřejmě i v té klasické podobě, ať už v kamenném obchodě nebo někde na těch internetech. No a já jsem slíbil, že budu číst stejně jako Standa vaše pozvánky, nebo ideálně, když je namluvíte do té apky, tak je pak pustím klidně i dvakrát teď a pak ještě jednou večer. Dnes v pátek 24.7. píše se v té další pozvánce kapela Archa, zahraje letní zábavu v Bílém potoku u Hejnic, penzion Bartlovka od 19 hodin. Dobré pivečko a poctivý pick beat bude. Zve kapela Archa, děkujeme za vysílání, rádo se stalo. Ahoj Bíťáci, píše se v další pozvánce, zveme vás na akce tohoto víkendu s kapelou Plasma Rock, a to dnes od 17 hodin, Rokytnice v Orlických horách, pouť, a zítra od 20 hodin Zdelov na Zdelovské lávce, nebo v závorce je Zdelovská lávka. Těšíme se na vás, Pic, Leoš z Plasma Rock. A ještě jedno, 17. ročník festivalu Holandský Pulec se koná dnes a zítra v areálu za hospůdkou v obci Holany u České Lípy. Vystoupí zde například kapely Pacifik, Epidemie, Prospekt či písničkářka Sabina Uxová. Díky, Jarda.

0: Co, co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7 na Rádiu Bík. Bíťáci na čtyřech kolech.
3: Víťáci, pokud míříte po dálnici D11 na Hradec Králové, připravte se mezi 19. a 23. kilometrem na hustý provoz. V tomto úseku se tvoří kolony, takže počítejte s pár minutami navíc. Podobná situace je také na D1 ve směru na Ostravu. Mezi 20. a 24. kilometrem doprava výrazně houstne a řidiči se nevyhnou pomalejšímu popojíždění. No a pozor na téže dálnici, tedy taktéž na D1, u exitu 41, tam se srazilo nákladní auto s dodávkou, na místo už jede, nebo možná už tam je policejní hlídka, projíždějte tedy zde se zvýšenou opatrností, omezení provozu tam čekejte. A ještě jedna důležitá informace přímo z Havlíčkobrodska, na silnici 1 nebo I34 v části Dvorce u Kyjova došlo k nehodě a bohužel se zraněním, na místě zasahují záchranné složky a proto zde zpomalte. Bíťáci, jezděte prosím opatrně.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním bíťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Zítra bude slunečný a teplý den bez srážek. Bude opět jasno nebo polojasno a teploty 24 až 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Ještě do zákulisí fotbalu. Fotbalista Jaroslav Zelený ukončil reprezentační kariéru. 33-letý obránce Sparty doslova řekl, že chce uvolnit místo mladším. Po mistrovství světa se s nároďákem rozloučili také Šik, Holeš, Černý a Darida. Vláda by mohla sáhnout k vyplacení jednorázového příspěvku důchodcům. Podle premiéra Babiše by posloužil k nápravě minulých křivd. Co tím myslí, neupřesnil, a tak není ani zřejmé, čeho by se příspěvek týkal. Už dřívější Babišova vláda nicméně penzistům přilepšovala. Tehdy to bylo na pozadí pandemie covidu. V chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle ochránců přírody prokazatelně dvě vlčí teritoria. Jedna smečka se pohybuje mezi Vrbnem pod Praděnem a Jeseníkem v oblasti Medvědské hornatiny, druhá v oblasti Národní přírodní rezervace Praděd. Od Králického sněžníku až po Krnov odborníci odhadují existenci 7 až 8 vlčích teritorií z 30 až 40 vlky. Dárců krve je málo a v budoucnu může být i hůř. Problému se věnuje Luboš Dvořák.
3: Ročně přichází na odběrová místa krajské nemocnice v Liberci, České Lípě a nově také v Jilemnici kolem 300 nových dárců krve. Ovšem vlivem věku nebo onemocnění jich zhruba 400 databázy opouští. Úbytek je tak postupně citelný. Otázkou do budoucna je, co bude, až nastoupí demograficky slabší ročníky. Luboš Dvořák, Liberecký kraj.
2: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je další rocková klasika.
0: Classic rock.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

0: Rádio Beat.
1: Ahoj, tady Irena.
0: Ahoj, Irenko, proč pak nám voláš?
1: Já slyším, že troutál.
0: Slyšíš, že troutál a tím pádem?
1: Tím pádem získávám dva lístky.
0: No, a kam?
1: Do Lokte.
0: Na Lže troutál, viď? Na 1. srpna. Jak to máš daleko, Irenko?
1: Daleko, hodně daleko.
0: A vyrazíte?
1: Myslím si, že určitě.
0: A koho vezmeš sebou?
1: No, si manžela.
0: Tak ještě řekně teda, odkud vyrazíte, z jakého města?
1: Nebo? Pelhřimova.
0: Z Pelhřimova, to je tam, jak tam není to krematorium, viď?
1: Přesně tak.
0: Tak, ale je tam muzeum člověče toho Lipskýho, že jo?
1: Jo.
0: Na náměstí. Já jsem tady měl Matěje Lipskýho, on říkal, že jeho dědeček tam má muzeum, takže určitě. To je třeba důvod k výletu do Pelhřimova, ale ty si uděláš výlet do Lokte, tak mi to nepokládej. Jo, prosím tě.
1: Díky.

0: to byly The Flappard na beatu a já tu mám další vaše poznámky, pozvánky a slibuju, že všechny, které pošlete minimálně ty na dnešek, ale i na zítřek a na víkend, tak dnes buď přečtu nebo pustím, pokud je tedy namluvíte do té mobilní apky, což je úplně nejlepší, takže tady mám jednu dokonce od našeho Kudly. Dnes od 18 hodin jste zváni do restaurace Nábřežní terasy ve Žďáru nad Sázavou. Na venkovním posezení vám bude hrát Kudla z Brna. Zazní autorská tvorba i něco málo z českého big beatu. Stavte se na chlapa s kytarou, co zní jako celá kapela. Kudla z Brna dnes v 18 hodin Žďár nad Sázavou, restaurace Nábřežní terasy. No a další dvě pozvánky mám právě vámi krásně namluvené do apky.
1: Zdar, tady Kauli.

0: Zvu všechny výťáky na zítřejší koncert kapely Iron Maiden Revival Praha v pražském klubu Vagón. Takže sobota 25. července startujeme od 21 hodin. Zazní songy z legendárního alba Some Hidden Time, které staví 40 let, a další samozřejmě pecky, které znáte a i znáte trochu míň. Těšíme se, zdar.
1: Nazdar, tady dvojka z pivovaru Klok. Chci vás všechny pozvat tenhle víkend v pátek 24.7. a sobota 25.7. k nám do Počtejna do pivovaru Klok na tradiční Klok Days. V pátek zahrajou Vohnout, který jsou letos 30 let na scéně, s nima The Valentines a Jan Loops, a v sobotu zahrajou The Streets, Něco Něco a Večer Denoy. Spousta skvělýho našeho piva, spousta skvělýho jídla. Přijďte. Ciao.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No, my jsme tuhle naší další společnou hodinu krásně završili úvodní skladbou, čili otvírákem z úžasného, skvělého, nadčasového, nesmrtelného a mého oblíbeného alba Black Sabbath, Heaven and Hell, v pořadí deváté studiovky téhle kapely z roku 1980, kdyby snad někdo nevěděl. Majitelem, vlastníkem toho krásného hlasu není nikdo jiný než tehdy docela nový, leč v Rainbow Richieho Blackmore již dávno vyzkoušený a známý Ronnie James Dio. No a určitě nemůžeme nezmínit, že album Heaven and Hell je právě i u nás nadmíru oblíbené i proto, že bylo v našich prodejnách s gramofonovými deskami k mání i za bolševika, a to v jugoslávské licenci s obalem odlišným od toho originálního. Jukneme na dopravu a pak už nás hned po zprávách Tomáše Adamce čeká tradiční hodina tupláků.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: A začneme v Liberci a v Ještěcké ulici spadl bohužel cyklista na tramvajové koleje a při pádu se zranil. Na místo už míří záchranáři, policisté, takže počítejte zde s omezením provozu. Na silnici 105 u Hluboké nad Vltavou zkomplikovalo dopravu porouchané vozidlo, takže i zde, pokud tu tedy projíždíte, připravte na možné zdržení. Pozor také na Jičínsku, na silnici 16 u Ulibic se střetla hned 3 osobní auta, takže je to v podstatě hromadná nehoda. Opět policie na místě, doprava může být zpomalená a ještě jedna informace z poněkud tedy zásadnější dálnice D8 na 10,5 kilometru ve směru na Německo stojí kvůli poruše odstavená pravděpodobně dodávka. Očekávejte zde tedy taktéž nějaké to zpomalení a nejen tam, ale úplně všude, víťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool.
1: Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Zítra bude slunečný a teplý den bez srážek. Bude opět jasno nebo polojasno a teploty 24 až 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Letní přestávka ve Formuli bývá pro piloty časem odpočinku a regenerace. To ale neplatí pro finského jezdce Cadillacu Valtteriho Bottase, který měsíční pauzu zahájí cyklistickým závodem v České republice. Společně se svou přítelkyní Tiffany nastoupí do podniku světové gravelové série v Hlinsku. Kabelky, brašny, batohy, ledvinky, malé sportovní tašky nebo kufříky, které leží bez užitku ve skříních, jsou ale stále ještě ve velmi dobrém stavu, mohou lidé v Plzni věnovat na dobročinné účely. Diakonie Západ bude letos po třetí darované kabelky prodávat na dobročinném bazaru při tradičním srpnovém festivalu na ulici. Výtěžek z jejich prodeje podpoří děti z náhradních rodin. Bazar se uskuteční 18. a 19. srpna v areálu Depo 2015. Tento týden přinesl do Česka na vrchol léta nezvykle chladné počasí, což se projevilo i na ranních teplotách. Na Šumavě dnes naměřili už páté mrazivé ráno v řadě. Chladno bude také ještě zítra ráno, potom se začne oteplovat. No a teď něco pro bajkery.
3: Zatímco jinde se zdlouhavě diskutuje o škodlivosti nebo užitečnosti, tak Hořice na Jičínsku dostavili cyklistické traily na severním úbočí Hořického chlumu. Výchozí místo je vedle kempu u věže a trasy míří k prvorepublikovému koupališti Dechova a do údolí řeky Bystřice. Na trase je řada umělých překážek, které však lze i obět. Luboš Dvořák, Jičínsko.
2: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další klasická rocková muzika.
0: Duplák. Duplák. Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: že jste jistě poznali a býťáci taviči pooksáli, že tahle hodinka tupláků započala muzikou samotných Kiss a pro někoho možná překvapivě jsme sáhli po skladbě I Just Wanna, propagačnímu singlu k albu Revenge, albu nahranému v roce 1992, ještě v odmaskované sestavě Stanley Simmons, Kulik a Singer, no a předtím zazněla klasika Heavens on Fire. Pokračujeme tady u nás doma a to se samotnými Matadors, kde jistě písně Malej zvon, co mám a Zlatej důl vám nebudou neznámé ani odtud z vysílání Rádia Beat.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu Beat.
3: Býťáci, pokud alespoň trochu tu a tam sledujete ten náš web radiobeat.cz, před nějakým časem, no a dá se to je takhle stále zpětně dohledat, jsme se tam mohli dočíst, mimo jiné samozřejmě, že kanadská rozhlasová rada vyzvala před pár lety rádia, aby nehrála původní verzi písně Money for Nothing od kapely Dire Straits, a tenhle hit z roku 1985 by podle ní měl být vysílán pouze v upravené podobě, protože v původním znění se objevují urážlivá označení homosexuálu. My si ale tuhle písničku v pohodě pustit teď můžeme, no a kdyby se to někoho snad nějak dotklo, tak já mu pak pustím v rámci korektnosti třeba nějakého toho Eltona Johna nebo Judas Priest. A ještě dodám, že skladbu Money for Nothing tahle skladba se ve zmíněném roce 1985 stala nejúspěšnějším singlem, a to i díky videoklipu, který jako teprve druhý v historii MTV použil tehdejší počítačovou animaci. Čím doplním do tupláku, to se nechte překvapit.

Studio Beat. Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: tenhle tuplák tu určitě nezazněl náhodou právě předevčírem, přesně rok po smrti Ozzyho Osborna. Mimochodem zveřejnila jeho dcera Kelly dva mimořádně osobní příspěvky. V tom prvním popsala, že netruchlí pouze nad ztrátou svého otce, ale také nad člověkem, kterým byla ona před jeho odchodem. Poté přidala dlouhý takový otevřený dopis, v němž se obrací přímo k němu. Tati, před rokem se vždy, navždy se svět navždy změnil. Nejtěžší není, že jsi odešel, nejtěžší je, že se tě nemohu dotknout. Kelly píše, že Ozzyho stále cítí v tichu, ve větru, v písních, které jí náhle zastaví, ve vůni jeho kolínské i ve chvílích, kdy je láska silnější než bolest. Nejvíce jí chybí možnost vzít ho za ruku, obejmout ho a znovu pocítit bezpečí, které jí dokázal dát pouze on. Nazývá ho svým ochráncem, největším učitelem, nejlepším přítelem i důvodem, proč dokázala překonat tolik těžkých okamžiků. Zůstaly vzpomínky na obyčejné společné chvíle, obětí na pohovce, stále stejné televizní pořady, jeho vtipy, nekonečné stěžování i žádosti o polibek s plnou pusou. Právě za jeden takový všední okamžik by dnes dala úplně všechno. No, slzy se málem tlačí do očí a my pokračujeme s Creedence Clearwater Revival.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na rádiu B.
3: Kongo, tak to je píseň britské rockové skupiny Genesis, ta, která vyšla v září roku 1997 jako pilotní single z jejich 15. a zároveň posledního a mimochodem mezi námi vůbec ne špatného studiového alba Calling All Stations. Tento single byl zásadním milníkem v historii kapely, protože šlo o první nahrávku s tehdy novým zpěvákem Rayem Wilsonem. Ten na pozici frontmana nahradil Phila Collinse, který skupinu opustil v roce 1996. Text téhle písně, který napsali pánové Banks a Rutherford a překvapivě tedy nevypráví o africké zemi, ale používá Kongo jako metaforu. Skladba popisuje rozpad toxického vztahu, kde se jeden z partnerů cítí jako v okolech. Fráze Send me to the Congo, tedy pošli mě do Konga, vyjadřuje podle autorů touhu uniknout co nejdále na jakékoliv vzdálené místo, hlavně pryč od dotyčného člověka. No, možná se v tom někteří najdete, a protože máme hodinu tupláků, před Kongem ještě zazní klasika Follow You, Follow Me z roku 1978.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: No a na D2 ve směru na Brno se už od 3. kilometru tvoří kolony. Pokud máte možnost, počítejte s pomalejším průjezdem a přidejte si na cestu pár minut. Na D35, a to přímo u Velkého Týnce, se stala nehoda 3 osobních aut, naštěstí tedy bez zranění. Policisté jsou na místě a probíhá odklízení havarovaných vozidel. Na Semilsku, to je zpráva z apky, v Přepeřích na silnici 610 se střetlo osobní auto s cyklistou a bohužel cyklista utrpěl zranění a na místě zasahují záchranáři společně s policií. A ještě tu mám jednu nehodu ze západu Čech ve Stodu na Plzeňsku na náměstí ČSA se srazila 2 osobní auta. Nehoda se stále vyšetřuje, proto je doprava v místě zpomalená a projíždět je potřeba se zvýšenou opatrností a nejenom tam, ale úplně všude. Býťáci, jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Zítra bude slunečný a teplý den bez srážek. Bude opět jasno nebo polojasno a teploty 24 až 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Nejlepší český biker Ondřej Cink vynechá mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Dává přednost přípravě na mistrovství světa. A ještě dodám, že v nominaci je 13 závodníků. Medailovou nadějí je juniorka Bukovská. Pokud pojedete na výlet třeba na motorce, tak pozor, protože za prvních 20 dnů fungování zaznamenali radary v Buchlovských horách na silnici první třídy číslo 50 celkem 236 přestupků. Nedošlo naštěstí k žádné závažné nehodě. Jak jsem říkal, místo je oblíbené motorkáři. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Francie kvůli požárům zažádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Požáry zuří také na italské Sicílii a v Turecku. Výstrahy platí v Řecku. Také jeskyně mohou slavit. Podrobnosti má Savana.
2: Kateřínská jeskyně v Moravském Krasu připomíná 120 let od kompletního zmapování Karlem Absolonem. Nedávný objev pravěkých kreseb starých až 7000 let potvrdil unikátnost místa, které aspiruje na zápis do UNESCO. Speciální archeologické prohlídky umožní veřejnosti seznámit se s nejstaršími jeskynními kresbami na našem území. Na programu jsou tuto sobotu a neděli. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další rokový nářez.
0: Classic Rock.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

0: Tak to byl Billy Idol na rádiu Beat, kde je tu spolu s vámi v tuto chvíli 17 minut po 15. hodině Jirka Rogl. Já připomenu, že máme pátek 24. července roku 2026. Svátek má Kristýna, no a máme tu prostor ještě po celé odpoledne až do večera a pak taky ještě třeba zítra dopoledne nějaké ty vaše aktuální pozvánky, které můžete posílat na všechny ty naše známé kontakty, jako SMSky, maily, také přes tu naší apku, kam můžete tu svoji pozvánku namluvit svými vlastními slovy, nebo kdo se stydí, tak ji tam může jenom napsat. No a já se na ně vrhám opět. Ahoj býťáci, taky posílám jednu pozvánku na sobotní zábavu v Dešově, okres Třebíč, kde bude hrát kapela Garet. Akce proběhne venku na fotbalovém hřišti, tak všichni nejen z okolí doražte. Milan, tady se nepíše teda, jak tak koukám, od kolika hodin a jestli dnes nebo jo, sobotní zábava, takže zítra. Zdarec, chtěl bych pozvat všechny Big Beatáky na již tradiční tentokrát 13. pivní slavnosti v Syrovině. Na Čepu se vystřídá 19 pivních speciálů od místního pivovaru. Začátek akce je od 14 hodin. K tanci a poslechu bude hrát Solar System, K18 a Mona Lisa. Pro gurmány budou připravena grilovaná kolena, domácí langoše, grilovaný hermelín. Na vaší účast se těší pořadatelé. Pak tu mám další pozvánku a v té se píše ahoj. Tady Míra z kapely Primitive Acoustic. Rádi bychom pozvali všechny býťáky, jak ve studiu, tak za repráky na naše dnešní hraní v Národním domě v Oseku, které již tradičně patří k velice povedeným taškaficím. 12 piv, prase na rozhlase, ani jiný oblíbený pecky nebudou chybět. Začneme někdy večer a skončíme někdy ráno. Těšíme se na vás. No a pak tu mám hned 3 pozvánky za sebou. Právě krásně vám je namluvené do té naší mobilní aplikace.
1: Ahoj, tady Boriš. Chci vás pozvat na tuto sobotu 25. července do Horního Bezděkova u Kladna, kde v rámci festiáčku zahraje kapela Living Free v čele s Honzou Holečkem a na kytaru bude hrát Rambo. Takže kdo víte, o co jde, tak doražte, můžete dorazit i vy, co nevíte, o co jde a poznáte. Takže 25. července, sobota, Horní Bezděkov.
2: Ahoj všichni, chtěl bych vás pozvat do Předbořic u Kovářova na zítřejší rokovou zábavou s kapelou All Right Band z Kladna. Akce se koná za každého počasí, v party stanu občerstvení zajištěno.
3: Ahoj, tady Libor. Chtěl bych vás dneska pozvat na Zukalův mlýn, to je v Podolí u Brna. Budou tam hrát dneska kraoši od 19.30. Přijďte všichni, bude to super akce. Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Až do poslední noty jsem tam nechal Freddieho a Queen. No a když jsem vám slíbil, že přečtu úplně všechny ty pozvánky, které posíláte na všechny kontakty, tak já to dodržím, nebojte se, ale trochu se mi to tady začíná hromadit, tak já zase na to vletím rychle. Zdravím všechny příznivce tvrdé muziky z Brna a okolí. V sobotu v letním kině na Špilberku se koná třetí ročník akce Frontline Fest Open Air kapely Hideous Divinity, Machiavellian God, Vanguard a další. Startuje se už ve 12 hodin. Zdraví Vojta, to byla první z pozvánek, dále tu mám. Ahoj všichni. Ráda bych pozvala všechny k nám do Travné u Javorníku na 26. ročník multižánrového festivalu. Zahrají mimo jiné Jolly Joker, VVU, The Pau z Polska, undergroundová legenda Bílé světlo, IRA a další. Začínáme dnes v 18 hodin a v sobotu od 12 hodin. Vše ostatní je zajištěno, díky Jana, a zase tu mám něco z té naší apky. Pěkně namluveno vašimi slovy.
1: Ahoj býťáci, zdravím vás Písecké Počáry. Dneska večer přivítáme na naší letní akustické terase rakovnickou písničkářku Blondýnu. Blondýna vlastním jménem Eva Suková je nejenom písničkářka, ale i básnířka. Přijďte si s námi tedy užít krásný večer na naší letní terásce. Začínáme v 8 a těšíme se na vás. Divadlo pod čarou, Písek.
2: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna, tři dvory u Kolína, www.symbolic.cz.
3: Jeden moudrý člověk kdysi řekl: nesnáším fronty, nemůžu je vystát.
4: Kdo je na tom stejně nakupuje u nás?
3: Trika, politry, hrnky, cyklodresy a další víťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
4: klub.radiobeat.cz.
5: Když byl ještě malý chlapec,
3: nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
6: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
7: 11.

Vítěz letos v říjnu, a to přímo prvního, oslaví své neuvěřitelné půlkulaté 95. narozeniny český divadelní herec, hudebník, textař, zpěvák, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér, komik, sběratel, no a také spoluzakladatel divadel Na zábradlí a Semafor, pan Jiří Suchý. V listopadu roku 2022 v anketě Český slavík vstoupil jako první do síně slávy a možná ne každý ví, že je to právě on, kdo má na svědomí tyhle krásné verše, ten známý text písně Proč ta růže uvadá, kterou si teď společně tady na beatu poslechneme, jak jinak než v podání Vlády Mišíka.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Na D1 mezi 196. a 200. kilometrem ve směru na Prahu se připravte na pomalé popojíždění. V úseku se tvoří kolony, takže počítejte se zdržením. Kolony, tak ty hlásí také tady Pražský okruh na tedy TD0 mezi 14. a 18. kilometrem ve směru na D7 se doprava pěkně zahušťuje před dopravním omezením, takže i tady si vyhraďte o něco více času. Na D4 u Miroti zhruba na 79. kilometru ve směru na Prahu zkomplikovalo provoz porouchané vozidlo, takže i zde tedy buďte obezřetní, také pozor hned na začátku dálnice D5 u Chrášťan ve směru k nám do Prahy. V tomto úseku narazíte na dopravní omezení, proto zde nohu splynu. Na závěr ještě Karlovarsko na silnici číslo 6 právě u Karlových Varů skončil osobák po nehodě mimo vozovku, zkrátka v místě tedy taktéž. Projíždějte opatrně a nejen tam, úplně všude, býťáci, jezděte bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Zítra bude slunečný a teplý den bez srážek. Bude opět jasno nebo polojasno a teploty 24 až 29 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
2: Ještě do zákulisí fotbalu. Fotbalista Jaroslav Zelený ukončil reprezentační kariéru. 33-letý obránce Sparty doslova řekl, že chce uvolnit místo mladším. Po mistrovství světa se s nároďákem rozloučili také Šik, Holeš, Černý a Darida. Vláda by mohla sáhnout k vyplacení jednorázového příspěvku důchodcům. Podle premiéra Babiše by posloužil k nápravě minulých křivd. Co tím myslí, neupřesnil, a tak není ani zřejmé, čeho by se příspěvek týkal. Už dřívější Babišova vláda nicméně penzistům přilepšovala. Tehdy to bylo na pozadí pandemie covidu. V chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle ochránců přírody prokazatelně dvě vlčí teritoria. Jedna smečka se pohybuje mezi Vrbnem pod Praděnem a Jeseníkem v oblasti Medvědské hornatiny, druhá v oblasti Národní přírodní rezervace Praděd. Od Králického Sněžníku až po Krnov odborníci odhadují existenci 7 až 8 vlčích teritorií z 30 až 40 vlky. Dárců krve je málo a v budoucnu může být i hůř. Problému se věnuje Luboš Dvořák.
4: Ročně přichází na odběrová místa krajské nemocnice v Liberci, České Lípě a nově také v Jilemnici kolem 300 nových dárců krve. Ovšem vlivem věku nebo onemocnění jich zhruba 400 databázy opouští. Úbytek je tak postupně citelný. Otázkou do budoucna je, co bude, až nastoupí demograficky slabší ročníky. Luboš Dvořák, Liberecký kraj.
2: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je další rocková klasika.
0: Classic rock.

18 minut po 16. hodině tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že je pátek 24. července roku 2026. Svátek má Kristýna, takže všem jistě krásným bítěčkám, posluchačkám tohoto taktéž krásného jména přejeme samozřejmě i my tady z Beatu všechno nejlepší a nezapomeňte i vy, pokud máte ve svém okolí nějakou tu Kristýnku, tak jí taky nějaký ten puget nebo aspoň pusu. No a protože již zanedlouho příští týden 1. srpna v sobotu zahrají v tom malebném amfiteátru v Lokti samotní Jethro Tull, pozvu vás na náš web radiobeat.cz, kde se o tom dozvíte víc, různé podrobnosti o sestavě kapely. Ano, bude to již 6. koncert Jethro Tull v Lokti v rámci jejich světového The Curiosity Tour. Tady zahrají bez předkapely. Ian Anderson se svými muzikanty odehrají 2 koncertní bloky s přestávkou a ten časový harmonogram vypadá tak, že v 18 hodin se otevře ten amfiteátr a od 20 hodin začne právě ten koncert se 2 bloky a s přestávkou. My si dáme právě muziku téhle kapely, no a za chvíli zase přečtu nebo pustím nějaké ty vaše aktuální pozvánky na dnešek a nebo na víkend.

0: Survivor, Survivor a Eye of the Tiger, když tady byl u mě v hledáčku Pípa, zpěvák Kryptoru, no bývalý zpěvák Kryptoru, tak si stěžoval, že všude se hraje buď to Eye of the Tiger, anebo Burning Heart, ano, to jsou obě filmové písně z Rockyho a třeba tady zrovna tahle, to Oko Tigra, tak to si vzpomínám, že bylo třeba v animovaných robotech a v řadě dalších filmů, on je tam ten riff takový úderný, no a Pípa tady pouštěl právě od téhle kapely nějakou docela jinou píseň a musím říct, že taky nebyla špatná, takže možná stojí za to pořídit si třeba album nebo alespoň si ho poslechnout na nějaké z těch streamovacích platform a my tu máme, jak jsem vám slíbil, nějaké ty vaše pozvánky, protože jsem taky slíbil, že přečtu všechny, tak se zase tady na to vrhám. Ahoj býťáci, v sobotu jste zvaný od 16 hodin do rokového lesíka u Nejtku na skupiny Fred, Rain, Dead Daniels a Stain Riz. Bude i opékání selátka, bude hezky, tak přijďte, to nám poslal Vráťa. Pak je jedna taková rozsáhlejší pozvánka. Ahoj býťáci, zítra v sobotu vystoupí na Aqualoka v Českých Budějovicích The Gangnails, Dirty Rock'n'Roll, Punk, Praha. Přivážejí svoje našláplý dunění, ďábelský riffy a rock'n'roll jízdu přímo na stage Aqualoka. Pokud ti srdce buší pro opravdový rock'n'roll naspeedovaný punkem, tohle je večer přesně pro tebe. Čekej divokou jízdu, kde tančí Elvis se zombie a naleštěný bujk je připraven vzít tě na pekelnou jízdu. Od 17 hodin to spustí DJ Skinny Boy, punk rock, rockabilly, power pop, otevřeno, bar od 14 hodin a grill od 17. No to byla teda pozvánka vydatná. No a jednu tu mám zase namluvenou do té naší apky.
1: Na tržišti pod Kaštany ve Zlíně je v sobotu 25. open air rockotéka Martina Koeniga. Vstup bude volný a atmosféra taky. Pozor na přání, mohou se splnit.
2: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
6: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková Pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková Pípa na Rádiu Beat. S Jardou Šímou na cestách na Rádiu Beat.
7: Zůstaňme ještě v Ulan-Ude v motoklubu Opozit. Zde jsme totiž museli totálně změnit náš plán. Ten zněl jasně. Magadan. Ten Mount Everest všech motorkářů. Chtěl jsem ještě podruhé v životě pokořit toto

0: Dálného východu.
1: 350 km za Ulan-Ude se na displeji 250 objevila číslovka 10 000 km, to znamená 9 000 km od domova. Záhy na to málem došlo k utržení SPZ-ky u mého motocyklu, ještě že za mnou jede crossman, který si toho všimnul. Jedeme po krásných asfaltkách, místy ale jsou rozkopané a je to spíše na hard enduro. 3 dny na to už jsme Blagověšensku. V městě, které je nejblíže Číně a od Číny ho dělí pouze řeka Amur. Jsme v 7. časovém pásmu a 11 000 km od domova. Večer projíždíme město a přes řeku Amur fotíme čínské nápisy a osvětlení na druhé straně řeky.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 km prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s 5letou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli na Rádio Beat.

zástupech lidí, kteří nejsou, nalézáš střípky prošlých chvil. Těžké je zjistit, co nám nesou, ve stínu, který po nás zbyl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Doors na beatu. No a já tu tedy ještě mám nějaké ty pozvánky, abych tedy došel tedy tomu svému slibu, takže dnes v Horních dvorcích u Strmilova v rokové stodole odehraje od 20 hodin své vystoupení legendární valašská skupina Fleret. Počasí má být parádní, místo krásné, tak doražte v hojném počtu. Děkuji, Silva, rádo se stalo. Dnes od 18 hodin jste zváni do restaurace Nábřežní terasy ve Žďáru nad Sázavou. Na venkovním posezení vám bude hrát Kudla z Brna, zazní autorská tvorba i něco málo z českého Big Beatu. Stavte se na chlapa s kytarou, co zní jako celá kapela. Kudla z Brna dnes v 18 hodin Žďár nad Sázavou, restaurace Nábřežní terasy. Pak je taková jedna stručná a výstižná pozvánka. Olympik, Vinné sklepy, Kutná Hora, Hudba na Vinicích 2026, zítra 25. červenec 20.00, otevřeno od 18. a tohle nám poslal Martin. Pak se tady píše v pátek 24.7., což je teda dnes, řekl bych, se ve Štemberku v kavárně v parku od 18 hodin uskuteční hardrockový večírek. Zahrají kapely Good Grass, což je hardrock, a Crunch, nebo Crunch, kytarovka od Herzny, píše se tu. V sobotu 25.7., tedy zase zítra pro změnu, od 18 hodin se na hřišti ve Střelicích u Uničova uskuteční 15. Střelfest. Zahrají kapely Livin, UX Band, Kalibos, Díky, to je podepsán Tráva, tak Tráva poslal hned dvě pozvánky hezké. No a jednu tu mám zase krásně namluvenou do té naší apky, tak já to mám úplně nejradši.
1: Čau, tady je Božský Zdeněk z kapely Fousatej Had. Chtěl bych pozvat všechny příznivce kvalitní hudby dnes 24. do Pohledu u Havíčku a Brodu a zítra 25. Šlikova Ves u Jičína Fichtelka. Výborný akce, doražte, budeme se na vás těšit. Čau.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: Lejboj, lejboj! A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7 na Rádiu Pík. Býťáci na čtyřech kolech.
3: No a tentokrát začneme jednou dobrou zprávou. Na D7 mezi 62. a 78. kilometrem ve směru na Chomutov už bylo odvoláno varování před vozidlem v protisměru. Ano, tudy můžete tedy teď už jezdit bez nějakého mimořádného omezení. Na Přerovsku ale pozor, na silnici I-55 v části předmostí havaroval motorkář a ta nehoda je tu bohužel se zraněním. Na místě zasahují záchranné složky. Komplikace hlásí taktéž Třinec, na silnici 68 se střetly dva osobáky a jeden jízdní pruh je tu tak neprůjezdný. A ještě jedna zase vážnější nehoda z Olomoucka u Litovle. Na silnici 635 se srazil motocykl s cyklistkou, takže na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a jeden pruh je zde uzavřen. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
2: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Další brosivo v tahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Zítra bude slunečný a teplý den bez srážek. Bude opět jasno nebo polojasno a teploty 24 až 29 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Letní přestávka ve Formuli bývá pro piloty časem odpočinku a regenerace. To ale neplatí pro finského jezdce Cadillacu Valtteriho Bottase, který měsíční pauzu zahájí cyklistickým závodem v České republice. Společně se svou přítelkyní Tiffany nastoupí do podniku světové gravelové série v Hlinsku. Kabelky, brašny, batohy, ledvinky, malé sportovní tašky nebo kufříky, které leží bez užitku ve skříních, jsou ale stále ještě ve velmi dobrém stavu, mohou lidé v Plzni věnovat na dobročinné účely. Diakonie Západ bude letos po třetí darované kabelky prodávat na dobročinném bazaru při tradičním srpnovém festivalu na ulici. Výtěžek z jejich prodeje podpoří děti z náhradních rodin. Bazar se uskuteční 18. a 19. srpna v areálu Depo 2015. Tento týden přinesl do Česka na vrchol léta nezvykle chladné počasí, což se projevilo i na ranních teplotách. Na Šumavě dnes naměřili už páté mrazivé ráno v řadě. Chladno bude také ještě zítra ráno, potom se začne oteplovat. No a teď něco pro bajkery.
4: Zatímco jinde se zdlouhavě diskutuje o škodlivosti nebo užitečnosti, tak Hořice na Jičínsku dostavili cyklistické traily na severním úbočí Hořického chlumu. Výchozí místo je vedle kempu u věže a trasy míří k prvorepublikovému koupališti Dechova a do údolí řeky Bystřice. Na trase je řada umělých překážek, které však lze i obět. Luboš Dvořák, Jičínsko.
3: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další klasická rocková muzika.
0: Classic.

15 minut po 17. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a já takhle zase shrnu a připomenu úplně všechny ty kontakty přímo sem k nám do toho našeho krásného studia rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích, kdy SMSky můžete posílat na číslo 720 001 222, maily na studio@radiobeat.cz, můžete využít tu naší mobilní apku, případně volat na číslo 210 32 33 34. A já jsem si všiml, že kromě pozvánek, ty posílejte, to je skvělé, posíláte už svoje přání a tipy jakože do rokové pípy, ale pozor, je pátek, roková pípa, o tu vás neošidíme, ale ta bude zítra. Radek Lajtl tady už čeká v podstatě na ty vaše všechny tipy, ale to bude až zítra. Dnes vás čeká páteční flám, tam je to koncipováno trošku jinak, ale nicméně můžete se těšit, já jsem tady koukal, co tu pro vás chystáme na muziku takových veličin jako Alkohol, Kurtizány z 25. Avenue, Alice, Doga, Pumpa, Reflexy, Koda, Dimitri, Divoký byl, Citron nebo Brutus. No a v tuto chvíli to ještě není úplně páteční flám, ale už na něj tak trošku jako najíždíme, protože tu mám přímo britské glam rockové Slade a to je jejich rádio. No.

0: Tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte! Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

0: tak to byly Free a taková nejznámější skladba, i když pro kapelu vlastně docela atypická skladba All Right Now, oni jinak spíš tedy, pokud znáte tvorbu Free, tak se pohybuje víc na takové té bluesové bázi, co je pomalejší, jsou tam písně, tohle je, řekněme, takový jeden z těch zásadních hitů a já mám trošku s tím, no ne, problém to není, ale to, když tady hrajem tuhle verzi, tu, která je na albu, tak tam po sole je opět sloka a my jsme s kapelou hrávali tu verzi singlovou, která je tedy kratší a potom sole tam nastoupí hned refren. Tak já, když se tady bubnuju s tím do stolu, tak vždycky se tam jako spletu, no ale to nevadí. V každém případě my teď před menšinovými sporty koukneme zase společně na dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a pozor, hned na silnici číslo 14 v Liberci střetla se tam dvě osobní auta, nehoda je bohužel se zraněním a na místo už míří záchranáři a i policie. Zde tedy počítejte s nějakým tím omezením. Ještě jedna vážnější událost je tady hlášená z Přerovska. Na silnici I-55 v části Předmostí havaroval bohužel motorkář a zase tahle nehoda si vyžádala zranění na místě, zasahují složky IZS, takže pokud tudy jedete, zpomalte, dopřejte záchranářům dostatek prostoru k práci a hned několik tedy z vás mi psalo, a je tady oficiální zpráva zde jedničky, že na 259. kilometru přibližně na trase Polsko, tedy ke státním hranicím, se pohybují lidé tam na té dálnici, což by asi neměli, že jo? Takže velký pozor tam a úplně všude jezdíte, prosím, opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
5: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro Popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
6: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
7: 11.
6: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.

0: Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. V Oklahoma City vyhrál o 69 setin před Polákem Pasiutem a Amalie Hilgertová skončila osmá. Vyhrála Australanka Foxová. Golfistka Sára Kousková je po prvním kole Scottish Open na děleném 70. místě. V Ayrshire zahrála 77 ran, tedy 5 nad par. Nejlepší český biker Ondřej Cink vynechá mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Dává přednost přípravě na mistrovství světa. V nominaci je 13 závodníků, medailovou nadějí je juniorka Bukovská. Loket o víkendu přivítá světovou motokrosovou elitu, více Petr Kovář.
1: Královskou třídu MXGP opanuje Lukas Kunen z Belgie. Z českých reprezentantů zde bude bojovat o body Kuba Terešák nebo Martin Krč. Ve slabší kubatuře MX2 se probojoval na 10. pozici Julius Mikula z týmu Osička MX. Tuto skupinu vede nově španělský závodník Julian Fares. Z dalších českých zástupců zde se představí Radhouský, Venhoda, Janout nebo Červenka. Vložené třídy budou mistrovství Evropy 65, 85 a v klase EMX dvoutakt bude obhajovat titul Vašek Kovář. V sobotu jsou na programu kvalifikace, v neděli startuje MXGP ve 13 hodin.
0: Zítra se pojede šumavský MTB maraton. Závod horských kol v Zadově je součástí českého poháru v maratonu a zároveň mistrovství republiky. Cyklisté si mohou vybrat tratě na 77, 29 anebo 17 kilometrů. Martin Macík představil nový kamion Evo 5, se kterým chce znovu zaútočit na vítězství na Rally Dakar. Nová verze přináší upravený design, vylepšený systém dofukování pneumatik i lepší osvětlení pro noční etapy. Generálka na Dakar bude na podzim v Maroku. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

tak to byl Olympik a želva. No a vy jste někteří z vás tedy byli ten uplynulý víkend a i dva dny předtím ve Vizovicích na dalším z ročníku festivalu Masters of Rock. Byl tam taky náš Standa a ten vyprávěl třeba o tom, jak se tedy tam etablovali nebo jak se tam ukázali Arch Enemy s novou zpěvačkou, že se mu to líbilo a že úplný vrchol tedy toho festivalu byl Marilyn Manson. A vy jste taky různě psali, co se vám líbilo za kapelu nebo kterou byste tam třeba chtěli vidět příští rok. No a právě ty kapely na příští rok už byly dopředu, teda ne úplně všechny, ale alespoň některé oznámeny, takže víme, že tam zahrají třeba Septic Flesh, Lord of Lost, Amarant, také tam 40. výročí tam oslaví švédští Therion, což je kapela, kterou třeba já jsem dřív hodně poslouchal, to je, že tam máme kombinaci té klasické hudby s metalovou, takže to myslím bude moc pěkný koncert, zvlášť tedy pokud bude k těm 40 letům trvání. No ale co je důležité, hlavní hvězdou nebo jednou z hlavních hvězd, já doufám, že ještě nějaká přibude, bude sám Bruce Dickinson, který se na to Ronnie James Dio stage vrací, už tam jednou byl headlinerem, takže to myslím bude velká paráda. Bruce je velký sympaťák, navíc i ta jeho solová tvorba vedle té, kterou tedy má na svědomí s Iron Maiden, tak i ta stojí určitě za naší pozornost a čím jsem si tedy naprosto jist, býťáci, že tam za ten rok zazní naživo právě tahle píseň, kterou vám určitě představovat nemusím.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: No a začneme na D1 a tam na 17. kilometru ve směru na Brno došlo ke střetu dvou osobních aut, neboli k ťukanci dvou osobáků, jak se také někde říká, takže pozor tam a nejen tam, pozor také v Tovačově na Přerovsku, kde v ulici Široká havaroval cyklista a na místě právě probíhá zásah záchranářů, takže je to se zraněním, takže počítejte i zde s omezením dopravy. No a komplikaci hlásí i Brno. V Křenové ulici se střetla tramvaj s chodcem, takže zase se zraněním bohužel a může zde výrazně tedy omezovat provoz v celé té lokalitě. Pokud můžete, tomuto místu se raději vyhněte a úplně všude býťáci jezděte, prosím, opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Studio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou polojasno až skoro jasno, později převážně oblačno, ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Zítra bude slunečný a teplý den bez srážek. Bude opět jasno nebo polojasno a teploty 24 až 29 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
1: Nejlepší český biker Ondřej Cink vynechá mistrovství Evropy ve Švýcarsku. Dává přednost přípravě na mistrovství světa. A ještě dodám, že v nominaci je 13 závodníků. Medailovou nadějí je juniorka Bukovská. Pokud pojedete na výlet třeba na motorce, tak pozor, protože za prvních 20 dnů fungování zaznamenali radary v Buchovských horách na silnici první třídy číslo 50 celkem 236 přestupků. Nedošlo naštěstí k žádné závažné nehodě. Jak jsem říkal, místo je oblíbené motorkáři. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Francie kvůli požárům zažádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi nasazeny vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Požáry zuří také na italské Sicílii a v Turecku. Výstrahy platí v Řecku. Také jeskyně mohou slavit. Podrobnosti má Savana.
3: Kateřínská jeskyně v Moravském Krasu připomíná 120 let od kompletního zmapování Karlem Absolonem. Nedávný objev pravěkých kreseb starých až 7000 let potvrdil unikátnost místa, které aspiruje na zápis do UNESCO. Speciální archeologické prohlídky umožní veřejnosti seznámit se s nejstaršími jeskynními kresbami na našem území. Na programu jsou tuto sobotu a neděli. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
1: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další rokový nářez.
0: O'clock rock na Radio Beat.

0: Ano, Venus, čili Venuše, to už byl první ze tří kousků dnešní oldies Triggy songů z Big Beatového pravěku a kdyby snad někdo tápal, měli ho na svědomí Shocking Blue, nizozemská, čili holandská kapela pocházející z Hágu. Populární a skupina již počátky sahají do roku 1967. No a zbývají nám ještě dva takhle letité kousky a protože vím, že vás tahle chvíle po šesté většinou baví, jak tak teda sleduju tady ty vaše ohlasy, no a my se tu docela necháváme inspirovat i vašimi typy právě na nějakou tu letitou muziku a z toho tedy rock'n'rollového pravěku a vím, že si hodně píšete třeba o takové Everly Brothers, tak ty si dáme teď a do třetice tu zazní taktéž legendární Freddy and the Dreamers.
1: Muzika jako tenkrát. Six o'clock rock na Radio Beat.

0: 15 minut po 18. hodině, tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já jsem slíbil, že přečtu zase nějaké ty vaše pozvánky. Tady s Bíťákem Alešem si SMS-kujeme. Ta pozvánka přišla poněkud rozsypaná, tak ji poslal znova. A stejně se mi zdá, že kus chybí. Restaurace U Slávka v Hradci Králové, host večera, kapela Seiker, začátek akce v 18.30. Děkuji Aleš, ale to datum tu tedy není celé a jestli tam hraje ještě něco jiného, nevím, ale v každém případě restaurace U Slávka v Hradci Králové. No a další pozvánky, tak ty tu mám pěkně nahrané, namluvené do té naší apky. No a blíží se nám, no blíží za 15:45, bude 19, takže myslím, že ještě pár pozvánek stihneme, také Beatoskop, a pokud byste měli něco k dopravě, tak klidně volejte nebo pište, já to tam ještě šoupnu.
1: Ahoj, tady Boriš, chci vás pozvat na tuto sobotu 25. července do Horního Bezděkova u Kladna, kde v rámci festiáčku zahraje kapela Living Free v čele s Honzou Holečkem a na kytaru bude hrát Rambo. Takže kdo víte, o co jde, tak doražte, můžete dorazit i vy, co nevíte, o co jde, a poznáte. Takže 25. července, sobota, Horní Bezděkov.
2: Zdar, tady Kauli. Zvu všechny Bíťáky na zítřejší koncert kapely Iron Maiden Revival Praha v pražském klubu Vagón. Takže sobota 25. července startujeme od 21 hodin. Zazní songy z legendárního alba Some Hidden Time, které slaví 40 let, a další samozřejmě pecky, které znáte a i znáte trochu míň. Těšíme se, zdar.
3: Nazdar, tady dvojka z pivovaru Klok. Chci vás všechny pozvat tenhle víkend, pátek 24.7. a sobota 25.7. k nám do Počtejna do pivovaru Klok na tradiční Klok Days. V pátek zahrajou Vohnout, který jsou letos 30 let na scéně. S ním má The Valentines a Jan Loops. A v sobotu zahrajou The Streets, Něco Něco a Večer Denoy. Spousta skvělého našeho piva, spousta skvělého jídla. Přijďte. Ciao.

Radio Beat. Classic Rock.

0: teď jsem se úplně zasněl, to byly samozřejmě Pink Floyd a teď v závěru skladby Comfort Blue Numb z legendárního dvojalba The Wall zaznělo jedno z nejúžasnějších a podle mnoha žebříčků skutečně nejkrásnější kytarové solo, solo s rukou a především hlavy i srdce Davida Gilmora. No a já tu mám v téhle hodině připravenou další vzpomínku na právě před rokem zesnulého Ozzyho Osborna i na Davida Bowieho a předtím také menšinové sporty a právě teď také něco z těch našich silnic, dálnic a křižovatek.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D3 u Tábora mezi 1,70 a 3,70 kilometrem ve směru na Prahu vzpál nákladní vůz, ano je to tak, na místo vyrážejí tedy hasiči i policisté, takže počítejte s omezením provozu a případným zdržením, požár nákladňáku je tam. Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy na 43. kilometru ve směru na Turnov havaroval motorkář a bohužel tahle nehoda je, jak to v těchto případech bývá, se zraněním, proto i zde jste obezřetně, počítejte se zásahem integrovaného záchranného systému. No a ještě tu mám z Plzeňska něco a konkrétně na silnici 27 u Borova se střetla 4 osobní auta, no hromadná nehoda a k tomu ještě motocykl a tahle nehoda se tedy naštěstí obešla bez zranění, ale policisté ji tam vyšetřují. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. NASA zpomaluje projekt stanice Gateway na oběžné dráze měsíce. Místo ní chce do roku 2032 vybudovat za zhruba 20 miliard korun stálou základnu na jižním polu měsíce. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Amerika mění taktiku měsíční mise Artemis. Jejímž základem měla být stanice Gateway na oběžné dráze měsíce. Teď NASA plánuje během 10 let neuvěřitelných 73 přistání na měsíci pro vytvoření a obsazení nové základny přímo na něm. Nejdřív tam roboti navozí tuny materiálu, pak dorazí astronauti montovat základy. A od roku 2032 už má být základna hypoteticky obydlená. Jde o geopolitický závod s Čínou, o pozici na kráterech s vodním ledem na jižním pólu. Projekt ale má několik překážek, jako například, že systém musí vydržet desítky hodin tmy a mrazu. Použijí se tedy také jaderné baterie. A třeba, že obří motory raket víří tvrdý a ostrý lunární prach, který veškerou techniku ničí. Nebude to snadné.
0: Vítoskop.
1: Gmail bude možné nově prohledávat hlasem díky funkci Gmail Live. Prostě položíme dotaz a asistent vyhledá potřebné informace přímo v e-mailech. Novinka ale bude placená a zatím není jisté, jestli vůbec bude podporovat češtinu.
0: Vítoskop.
1: Kaufland testuje chytré nákupní vozíky s tabletem a skenerem. Zákazníci si zboží načítají rovnou při vkládání do vozíku, což má urychlit nákup. Systém ale zatím neodhalí nenaskenované položky a hrozí tak zneužití. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.
0: Radio Beat.

tak to byla slíbená vzpomínka na Davida Bowieho a předtím také na Ozzyho a mám tu ještě nějaké ty pozvánky, tak já je přečtu. Dobrý den, rádi bychom pozvali vaše posluchače na metalově rockovej festák Woodstock do Borkovan. Spousta neohrané kvalitní muziky i ze zahraniční, to je headliner, ze zahraniční účastí. No, muzika, pití, jídlo, divočák, sele zajištěno, budeme se těšit v sobotu od 13 hodin v Borkovanech, Jura a Zdeněk, Woodstock, Borkovany. No a pak tu mám další pozvánku a v té se píše, milí býťáci, býťačky a nejen ze severu, zveme vás na tuto sobotu od 19 hodin do Turnova před kavárnu kulturního centra Střelnice, zahraje vám legendární kapela Žízeň, jejíž coverový repertoár se téměř 100% stotožňuje s playlistem Rádia Beat. Tak doražte v hojném počtu, zařádíme, zatrsáme, zabumbáme, zažízeň zve Zbyšek, no a to je, co se pozvánek týče dnes. Všechno, ale můžete posílat klidně i zítra dopoledne, to tu budu totiž zase já, hned od 8, takže teď máme jenom takový malý break na spánek a na nějakou tu ňamku třeba ještě, ale mám tu pro vás před pátečním flámem, který propukne s úderem 19. hodiny ještě třeba Led Zeppelin, Badfinger a teď za chvíli to budou špinavý záda naší jasný páky. Naposledy vás dnes ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl, no a budu se na vás těšit hned zítra ráno.

0: Radio Beat. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
1: Radio Beat.

0: Tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte, jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

No.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 16. První koncert. Rok 1996. Čte Honza.
2: Dát dohromady první koncertní repertoár nám trvalo celý jaro. Když jsme měli 7 písniček, což je asi takovej minimální počet pro to někomu předskočit, začali jsme hledat příležitost. Byla schovaná v Praze na Smíchově, kde jednou pařil Zemánek s jeho blízkým kamarádem Tomášem Varteckým, kytaristou z Kurtizán z 25. Avenue. No a po několikátým panáku nás tam Varťák určil před kapelou na jejich červnovém koncertu. Tak snadný to bylo. A oba dva si to naštěstí zapamatovali do druhýho dne. Vystupovat poprvé před Kurtizánama byl poměrně ostrej start. Tu kapelu, teda v její původní sestavě, což byl Viking, Simon a Varťák, můžeme označit za kultovní podobně jako Michaelův strýček, Plexis a podobně. Nejenže vznikly dávno, ale členové těch kapel žili opravdovej rock'n'roll, nebo spíš možná hardcore. A to je pak v té hudbě hodně slyšet. Kurtizány byly prostě vždycky hodně hustý a temný. A stejně takový bylo místo akce Futurum, kam jsme třeba my v té době moc nechodili. Teď je to už dlouho krásný klub, ale tenkrát tam černý nátěr, zdí a bídný osvětlení dodávali prostoru ponurou atmosféru. Byla to taková díra. Když se blížilo datum koncertu, začal na nás tlačit pořadatel, ať dodáme jméno naší kapely. Což bylo něco, čímž jsme se do té doby kupodivu nějak moc nezabývali, protože byly na pořadu dne důležitější věci. Na zkouškách padlo několik jmen, jako V-gang, teda Vinohradský gang, to se drželo docela dlouho, nebo třeba Hopsa Hejsa do Brandejsa, až si někdo vzpomněl na starý Vohnout a ostatní už radši neprotestovali, aby se debata ukončila a mohli jsme se dál věnovat přípravě na naší první veřejnou exhibici. 27.6.1996 bylo ve Futuru hrozně málo lidí. Byla to mrtvá doba a i na takový kapely, jako byli headlineři onoho pro nás památního večera, chodili jen nejoddanější fandové. My to vnímali spíše jako výhodu, protože jsme si to chtěli zkusit nejdřív inkognito a pak až to roztroubit. Nepozvali jsme nikoho, rodičům, prarodičům, dokonce ani nejbližším kámošům jsme o tom neřekli, přestože jich byly stovky. Na místě jsme se na zvukový zkoušce dohodli na tom, kdo kde bude na pódiu, teda že Zemánek si stoupne do prostřed a my s bráchou na křídla, což tak zůstalo už na pořád. A pak jsme čekali na koncert a měli poprvé a naposled trému, poobcházeli jsme sem a tam, chtělo se nám pořád na záchod, exovali jsme panáky, až přišel náš čas, my vylezli na pódium a spustili to.
3: Hele, tak šli jsme Vohnout a tohle je náš první koncert.

0: Naše koncertní premiéra byla vcelku úspěšná, alespoň měřeno pohledem z pódia. Stálo pod ním 7 lidí, kteří se hejbali a tleskali, takže jsme dokonce přidávali, respektive opakovali asi 2 písničky, protože přidávat nebylo co. Po koncertě jsme byli plní emocí a strašně to oslavili, protože zásadní psychologický krok, teda zkusit si zahrát před lidma, jsme měli za sebou. Ono totiž sedět na zkoušce na židli v malý místnosti, mezi písničkama kouřit cigáro a povídat si o tom, co jsme dělali včera večer, je diametrálně odlišný od toho stát na pódiu, kde je úplně jiný a většinou horší zvuk, svítí na tebe světla a koukají lidi. Je tam prostě spousta věcí, který člověk musí hodit za hlavu, což jsme si přesně na tomhle prvním koncertě vyzkoušeli.
1: Poslední písnička. My už jinou nemáme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte. Jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: tady to trošičku přibarvíme, vyfoukáme, načechráme, abychom byli večer kocourek. Co kdybych vám trošičku zastřihnul konečky?
1: Tak to tě ani nenapadne, nebo ti hrozně ublížím.
2: Slova jako stříhat, zkracovat nebo zjemnit? Ha, zapomeňte, jinak by to nebyla ta správná léta 80. Víkend s Trvalou na Rádiu Bee.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Bleiben, Freunde.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Nejenom černá.